0: ξύπνε ως του. A v rádiu hraje song, který budeš mít ještě pár dní v hlavě. Fajn přináší nejvíc skvělý hudby a vibe, který prostě sedí. Do auta, na pláž, na večer, co se trochu utrhne. Fajn.
1: Rich Nikovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Rich Nikovošrot. www.vašesběrna.cz.
2: Haló, rodiny! Máte zájem využívat slevy z oblasti kultury, sportu, nákupů a volnočasových aktivit? Právě pro vás, milé rodiny, jsou tu rodinné pasy CZ.
3: Haló, seniori, líbilo by se vám mít slevy 5 až 50% na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování a mnoho dalšího? Právě pro vás, naši milí už od 55 let, jsou tu senior pasy CZ.
2: Stačí jednoduchá registrace zdarma na

0: www.seniorpasy.cz a rodinnepasy.cz a už to frčí.
1: Rodinné pasy a seniorpasy.cz. Projekty spolufinancované Středočeským krajem.
2: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity. I only want you in. Poslouchej nás on air, online na Fajn Radio.

Zakončete léto u skleničky dobrého vína v Čejkovicích. Vinaři vám 29. srpna otevřou dveře svých vinařství. Čekají vás degustace, prohlídky a jedinečná atmosféra Jižní Moravy. Přijeďte ochutnat, objevovat a užít si den otevřených sklepů v Čejkovicích. www.vinoschejkovic.cz

Rich Nikovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Rich Nikovošrot. www.vašesběrna.cz.

Nová hudba. Nečekaně upřímní hosté. A internet, který se zase trochu utrhnul. Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube.

Zakončete léto u skleničky dobrého vína v Čejkovicích. Vinaři vám 29. srpna otevřou dveře svých vinařství. Čekají vás degustace, prohlídky a jedinečná atmosféra Jižní Moravy. Přijeďte ochutnat, objevovat a užít si den otevřených sklepů v Čejkovicích. www.vinoschejkovic.cz

Zakončete léto u skleničky dobrého vína v Čejkovicích. Vinaři vám 29. srpna otevřou dveře svých vinařství. Čekají vás degustace, prohlídky a jedinečná atmosféra Jižní Moravy. Přijeďte ochutnat, objevovat a užít si den otevřených sklepů v Čejkovicích. www.vinoschejkovic.cz

0: Are you ready for this?
1: Jsme fajn, jsme fajn.
2: Posíláme tě na ty nejlepší koncerty.
3: Please welcome
1: One Republic.
3: One Republic.
4: Hi, this is One Republic.
1: Prodigy.
5: Bruno Mars here. Literally, I'm returning for a concert.
6: Hi, I'm Gracie Abrams.
7: It's Olivia Rodrigo.
5: Welcome to the show.
2: Yo, dáváme ti na ně lístky.
1: Fajn.
6: Vždycky, ho?
2: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
1: Fajn.
2: Vždycky, ho?
1: Vždycky.

0: Bylinka utržená za svitu měsíce vám tuky nespálí. Velký reklamní sliby vám sami postavu nevylepší. Máš zdravotní problémy? Nebo chceš preventivně pečovat o své tělo? Jsme PT Service, plzeňská firma se sportovní výživou. Registruj se na ptservice.cz a nebo přijď do našeho obchodu v Plzni na Doubravce v ulici Na Dlouhých. P jako Pavel, T jako Trampota. ptservice.cz. Nákupem na ptservice.cz podporuješ plzeňský sport a sportující mládež.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
2: Fajn. Vždycky hot. Vždycky hity. I only want you in. Poslouchej nás on air, online na Fine Radio.

0: Rodiny, máte zájem využívat slevy z oblasti kultury, sportu, nákupů a volnočasových aktivit? Právě pro vás, milé rodiny, jsou tu rodinné pasy CZ.
1: Halo, seniori, líbilo by se vám mít slevy 5 až 50% na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování a mnoho dalšího? Právě pro vás, naši milí už od 55 let, jsou tu senior pasy CZ.
0: Stačí jednoduchá registrace zdarma na www.seniorpasy.cz a rodinnépasy.cz a už to frčí.
1: Rodinné pasy a seniorpasy.cz. Projekty spolufinancované Středočeským krajem.
2: Fajn. Vždycky hot. Vždycky hity.

0: Krásné počasí přejí zmrzliny Fine Life. Fantastická chuť za fantastickou cenu. Koupíte v Makro a u dobrých maloobchodních prodejců.
1: Venku dneska oblačno až zataženo, na většině území se můžou vyskytovat občasné přehánky, místy pak i bouřky. No a nejvyšší denní teploty dneska 23 až 30 stupňů Celsia.
2: Fajn. S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen, oblečení, kterému můžete věřit.
3: Jsme online. Jsme na DAB+.
4: Jsme v aplikaci Radia.cz.
1: Máme přesně minutku po šestý, no a tady jsou hot news.
5: Začátek školy se blíží a rodiče prvňáků řeší, kolik letos padne na školní výbavu. Základ se dá pořídit asi plus minus za 1500, běžně ale rodiče utratí klidně 3 až 4 tisíce korun. Nejvíc stojí aktovka a rodiče proto čím dál tím víc porovnávají ceny a hledají radši levnější varianty. Velká otázka. Poznáte příběh napsaný umělou inteligencí od toho lidského? Podle nový studie prej ne. Víc než 1600 čtenářů nedokázalo autory spolehlivě rozlišit a příběhy vytvořený AI dokonce často ohodnotili jako mnohem, mnohem lepší. Disney ukázalo první záběry z připravovaného filmu Coco 2. Miguel v něm už dospívá a pokračování dorazí do kin už v listopadu v roce 2029.

Dvě minutky po 6. hodině, krásný pondělí všem, co právě posloucháte, krásný dobrý ráno, ať už jste třeba ponoční nebo jedete na raní. Ještě jednou vás zdravím za mikrofonem, dneska jenom Wendy, Fikimu není dobře, proto to tady společně strávíme jenom my. By the way, během tohohle toho vysílání, celého morning boostu, to je od 6 do 9, budeme soutěžit o... přesně street camp možná tak nějak, hele, já vám to všechno za chvilku řeknu, nebudu vám to úplně prozrazovat, minimálně, kdybyste chtěli, všechno uvidíte na našich sockách, kde jsme jako Fajn Rádio, tam už je to tak nějak prozrazený, já vám nebudu přesně říkat co, řeknu vám to, až na to přijde čas, ale buďte na pozoru, protože možná budete moct vyhrát vy, a to se co, to se vyplatí. No nic, my jdeme na dobrý songy pro dobrý ráno, Loy, Red Eyes, Milky, Mel Grip, Just the Way You Are, to všechno.

nevěděli, tak vyšla zase nová skvělá studie. Já mám pocit, že vám tady donáším jenom skvělý studie. Tady ta studie ale říká, že lidi potřebují každý dva měsíce nějaký vacation nebo vlastně jako nějakou dovolenou. Proč vám to říkám? Hele, je pondělí, já vím, že momentálně se probíráme všichni po víkendu, ale minimálně si tuhle tu informaci ukladejte někde vzadu v hlavě, protože až se vás šéf znova zeptá, jak to, že si bereš dovolenou, tak řekněte, hele, jakoby tady to řekla nějaká studie, řekla mi to nějaká holčina v rádiu a já jí prostě věřím, hele, a myslím si, že tohle by se mělo dodržovat. Údajně totiž, pokud budete každý dva měsíce vypínat od stresu z práce, tak by vám to právě mělo nakopnout nějaký jako sebevědomí a nějaký jako nějak vás to jako uzdravit, abyste nebyli tolik jako v napětí, abyste nebyli napjatý z té práce. Blbý potom je, pokud vám někdo z té práce píše pořád nonstop, i když jste na dovolený. To už je potom duza nepříjemný. Tak jenom taková rychlá vsuvka, ukladejte do svých hlav, pokud byste chtěli každý dva měsíce na dovolenou. Mě by teda jenom zajímalo, kdo má ty peníze jezdit každý dva měsíce na dovolenou, že?

0: Opět Tila, Neil Rogers, Talk to Me. To je něco, co nám dohrává tady v Éteru Fajnu. Krásný dobrý ráno všem, co posloucháte. Krásný pondělí, máme 17. srpna. A pojďme si říct, čím se ještě během následující hodinky budeme probouzet. Před náma žena, která hledá svého manžela. Ray, Where is my husband? To je něco, co nám bude hrát do uší, aby nás to probralo. By the way, Ray prohlásila, že dokud si toho manžela nenajde, další písničky vydávat nebude, tak jsem na ní zvedala, jestli to opravdu dodrží a jestli teda jako poctivě hledá. No, nebude to jediná písnička, která nám tady zahraje. Playlistu naprostá novinka. Toto je Harry Styles, jeho Dance No More. Je to něco, co já už mám uložený v playlistu nějaký ten pátek a jsem naprosto nadšená, že to máme i my tady teď. A jinak, by the way, během celého tohoto vysílání připomínám, soutěžíme o dvoudenní vstupenky na hip-hop camp, který se uskuteční 21. až 22. v srpna v areálu Kosmo u Plasu nedaleko Plzně. Pokud byste chtěli soutěžit, tak stačí poslouchat, no a jakmile uslyšíte tenhle zvuk. Rap is the new rock and roll. Tak je to strašně easy. 724-634-634, tak v tu chvíli mi budete muset zavolat, pokecáme se a uvidíme, jestli to vyhrajete. Jsem na vás vědavá, tak dávejte pozor a tyhle ty písničky, tyhle ty bangry, tyhle ty skvělý pecky pro ráno, pro lepší ráno, už za malý okamžik. Morning Boost.
1: Bylinka utržená za svitu měsíce vám tuky nespálí. Velký reklamní sliby vám sami postavu nevylepší. Máš zdravotní problémy? Nebo chceš preventivně pečovat o své tělo? Jsme PT Service, plzeňská firma se sportovní výživou. Registruj se na ptservice.cz a nebo přijď do našeho obchodu v Plzni na Doubravce v ulici Na Dlouhých. P jako Pavel, T jako Trampota. ptservice.cz. Nákupem na ptservice.cz podporuješ plzeňský sport a sportující mládež.

Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám. All the hits.

Alex EJ, Audrey Nuna, Ray Emmy. Song z pohádky K-pop Demon Hunters s názvem Golden. To je něco, co nám tady dohrává, co dohrává na Fine Radio. Krásný dobrý ráno ještě jednou, no a pojďme se podívat na to, co se děje v hudebním průmyslu, v hudebním světě, protože Slovensko momentálně slaví, co slaví Adéla Jergová, která jakoby vystupuje pod přezdívkou Adéla obyčejně, se dostala na Billboard Hot 100, to znamená, že prostě její debutový single, nebo debutovala, její single debutoval na Billboardy Hot 100 a dostala se do 85. pozice, ale pozor na to, to ještě jakoby neznamená, že nebude stoupat, takže klidně může jít ještě víc, může se dostat do top 50. Co to znamená? Hele, je to prostě úspěch pro jakýkoliv zpěváka, protože v tu chvíli jde najednou víc vidět a Adéla je první slovenskou zpěvačkou, která se takhle vysoko dostala. Hele, milí, my gratulujem. Pojďme si dát ten song, jmenuje se Ain't in LA, na TikToku to teďka trenduje neskutečným způsobem. Co bych to byla za moderátorku, kdybych vám to prostě nepustila. Takže Adéla Ain't in LA, jakoby nejsou v LA, nebo není v LA, co, no to vám řekne ona sama. Fajn, vždycky hot, vždycky morning. Morning boost.

0: za 2 minutky, 6:45. A co by vám po ránu ještě mohlo udělat radost? Může to být třeba nějaká songa, může to být nějaká písnička, kterou jste třeba dlouho neslyšeli a mohla by nás takhle společně probrat. Takže pojďte napsat, jaký song byste se rádi pustili. 724-634-634 a pojďme najít nějaký, který nás prostě nakopne. Pojďte mi napsat jméno interpreta, název toho songu a pokud to bude v rámci našeho playlistu, rozhodně vám to tam dám. Takže ještě jednou, 724-634-634. Pojďte si vybrat, jaký song vás vždycky nakopne a pojďme si ho pustit. A klidně napište, proč vás vždycky tenhle ten song třeba nakopne. No a do té doby, než se tak stane. Leonie, Don't Worry. Hezky takhle při pondělí. Taky nezapomeňte, že stále soutěžíme o lístky na hip-hop camp. Může to přijít kdykoliv. Může přijít takový signál kdykoliv, takže rozhodně poslouchejte. No a pište 724-634-634-634. Jaká songa by vás prostě po ránu nakopla a proč? Morning Boost.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Sportuješ? Hubneš? Chceš být větší? Jsme PT Service, plzeňská firma se sportovní výživou. I my stojíme za úspěchem plzeňských indiánů a viktoriánů. Registruj se na ptservice.cz a získáš lepší ceny na celý sortiment. Jo a plzeňáci, na Doubravce v ulici Na Dlouhých máme prodejnu s nejširším výběrem. Tak se stavte. P jako Pavel, T jako Trampota. ptservice.cz. Nákupem na ptservice.cz podporuješ plzeňský sport a sportující mládež.
3: Ryčny Kovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. www.vašesběrna.cz.

Juice WRLD, jeho Lucid Dreams. To je něco, co nám dohrává tady Etherem Fajnu při pondělí. Pár minutek do 7 hodiny raní. No a vy jste měli napsat nějaký song, který by vám prostě po ránu zlepšil náladu a který by nás hlavně všechny mohl takhle při pondělí probudit. Pojďme se podívat na vaše zprávy. Máme tady jednu zprávu. Hele, Sub Focus Elevate, protože nic nenakopne víc. OK, hele, přidávám do playlistu. Taky je tady zpráva od Jíti. Ahoj, za mě Kellyn Hannah Montana. Věřím, že jsme to všichni dlouho neslyšeli a pro ráno to musí být naprostá pecka, takže si pojďme společně zaspívat. Já s ním souhlasím. Moc děkuju všem, co jste poslali zprávy. Bohužel úplně všechno sem dát nemůžu, ale zítra bude znova taky možnost, takže rozhodně laďte fajn. No a tyhle ty dvě pecky do konce hodinky právě teď.

0: Krásné počasí přejí zmrzliny Fine Life. Fantastická chuť za fantastickou cenu. Koupíte v Makro a u dobrých maloobchodních prodejců.
1: Venku dneska oblačno až zataženo, na většině území se mohou vyskytovat občasné přehánky, místy pak i bouřky. Nejvyšší denní teploty 23 až 30 stupňů Celsia.
2: Na internetu je hodně věcí.
3: Většinu z nich vidět nepotřebuješ.
2: Proto vybíráme hudbu, hosty a momenty, který stojí za tvůj čas.
3: Instagram, TikTok, YouTube.
2: Sleduj Fajn.
3: Jsme online.
2: Jsme na DAB+.
3: Jsme v aplikaci Radia.cz.
4: Praha spustila unikátní autobusovou linku, která projíždí tunelem Blanka a v některých případech je rychlejší než metro. Z Čimic na Hradčanskou se dostane zhruba za 15 minut, zatímco metro s přestupem může trvat přes 20 minut. Nová linka má teď ukázat, jestli bude fungovat stejně svižně i v běžném provozu. V Kalifornii se po 40 letech vrátila do knihkupectví ukradená kniha. Zloděj ji poslal zpět společně s omluvním dopisem a 100-dolarovou bankovkou. Svůj čin tak napravil s opravdu velkým zpožděním, ale i tak je to hrozně hezký gesto. Disney oficiálně potvrdilo, že se pracuje na třetím dílu Zootropolis. Detaily příběhu zatím studio neprozradilo, takže si na další dobrodružství budeme muset ještě počkat.
1: Fine. Havárie motorky aktuálně v ulici Mertaurova v Brně, probíhá tady vyšetřování nehody, hlášená je neprůjezdná komunikace, na místo jedou záchranné složky, takže pokud máte možnost ulici nějak objet, raději tak učiňte. Nehoda dvou osobáků také aktuálně v ulici Cínovecká v Praze, přesněji Praha, Ďáblice, tady je hlášený neprůjezdný střední jízdní pruh, projet se však dá, jen buďte opatrní. No a nehoda také na pražském okruhu v 80. kilometru směr dálnice D1, co přesně se stalo, se zatím nepíše, nicméně buďte obezřetní, pokud máte cestu kolem.
5: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.

Krásné pondělní ráno všem, co posloucháte. Fajn, s vámi dneska za mikrofonem Wendy. Fiky je nemocný, ale my si to tady společně užijeme. Proč? No protože soutěžíme o lístky na Hip Hop Camp. Naprosto skvělý festival, který prostě dokazuje, že hip hop stále žije. No a proto, abyste mohli tyhle ty lístky získat, tak budete muset poslouchat a jakmile uslyšíte tohle. Rap is the new rock and roll. Tak jednoduše, 724-634-634, budete mi muset zavolat a třetí z vás, kterýmu to zvednu, to vyhraje. Takhle easy to je, víc potřebovat nebudete, takže rozhodně no, poslouchejte a jakmile ještě jednou uslyšíte tohle, rap is the new rock and roll. Tak volejte, no a my jdeme na dobrý songy. Robin Schulz, Siegel, Zoe Weiss, AM2PM nebo Kian Dicro, I'll be waiting. Morning Boost, Spendy.

posloucháte Fajn, 11 minut po 7. hodině raní. Tohle byl Robin Schulz, Seagal, Zoe Weiss, AM to PM. Pojďme si říct, že Britové jsou prostě hrozně zvláštní druh. Teď to nemyslím jako špatně, ale to, co se děje třeba jakoby jednou za rok, momentálně v Británii, tak mě docela jakoby zvedá ze židla. Nebo ne, že zvedá, ale je to prostě zvláštní. Takhle, co dělají? Jednoduše, mají mistrovství světa pojídání kopřiv. Jo, čekala bych třeba lacrosse nebo něco takového, ale oni mají prostě pojídání kopřiv. Musíte prostě za hodinu sníst co nejvíc kopřiv. Není jak vařených, prostě obyčejně syrových, jak si to prostě, jak si to utrhnete, tak to sníte. Mně to přijde docela šílený. Vím o tom, že kopřiva umí léčit, jo, možná ty lidi potom jsou celý rok zdraví, ale asi by mi to za to úplně nestálo. Nicméně jsem si říkala, že by mohlo být zajímavý si takhle vytvořit i svoji vlastní soutěž. Já teda tady teď vyhlašuji soutěž pojídání kaktusu. Ne, já to myslím vážně. Pojďme pojídat kaktusy. Takhle, je to bizár, jo? Ale stejně tak je bizár i pojídání kopřiv. Prostě já to pořád nemůžu pochopit. Pokud jste třeba někdo byli a jíte kopřivy na denní bázi, takže prostě jdete někde po cestě v lese a řeknete si, a kopřiva, utrhnete si lísteček a dáte si to, tak jste frajeři, cením. A cením i vlastně všechny, kteří se týhletý soutěže zúčastní, ale já bych na to asi neměla. No nic, hele, pojďme pokračovat. Před námi The Chemical Brothers, jejich Go, nebo teď už David Guetta, Teddy Swims, Toes and I, jejich Gong, Gong, Gong. Fine.

0: od 21. do 22. srpna tohoto roku proběhne v areálu Kosmo u Plazu nedaleko Plzně, což je bývalá raketová základna ukryta v lesích, by the way, Hip Hop Camp. A my vás tam můžeme dostat. Jak jednoduše stačí poslouchat, než zazní soutěžní zvuk a lístky můžou být vaše. Jak zní? Hele, jednoduše takhle. Rap is the new rock and roll. A pojďme si to dát ještě jednou, abyste si to zapamatovali. Rap is the new rock and roll. Tenhle ten zvuk, jakmile uslyšíte v éteru, lístky můžou být vaše. Hele, dva dny světového i českého hiphopu a velkých jmen, jako třeba Freddie Gibbs, Onyx a nejenom to. Je tu i taneční battle stage, kam se můžete přes jejich webovky hiphopcamp.cz přihlásit. Takže pokud chcete na Hip-hop Camp, který je tu po 6 letech, tak rozhodně poslouchejte. Jakmile uslyšíte signál, volejte. No a ten, kdo se dovolá jako třetí, ten ty lístky má.
1: Zaží rap tak, jak má znít. Hip-hop Camp 2026.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
5: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.

0: 22. srpna proběhne hip-hop camp v areálu Kosmo u Plazu nedaleko Plzně. No a vy jste měli poslouchat a jakmile jste slyšeli tohle. Rap is the new rock and roll. Jednoduše zavolat. A ten, kdo se dovolal jako třetí, tak toho ty lístky jsou. Pojďme se podívat, kdo se nám dovolal. Halo, halo, kdo je tam?
1: Ahoj, ahoj, Viktorie.
0: Ahoj, Fiki. Ty jsi říkala, že bys ráda na hip-hop camp?
1: Lístky dostane asi syn.
0: Lístky dostane syn, OK. Hele, je syn tanečník nebo není tanečník?
1: Docela je.
0: Docela je. Hele, je tady docela i je taneční battle stage, takže já být tebou, rozhodně ho tam i přihlásím. Otázka je, ty lístky jsou dva. Půjdeš tam s ním, anebo si to vybere s někým jiným?
1: Vybere si to s kamarádem.
0: Vybere si to s kamarádem, OK. Tak dobrá informace pro tebe a pro tvýho syna. Lístky jsou tvoje, jednoduše.
1: Děkuju.
0: Co ty? Posloucháš vlastně hip-hop? Je to něco, co je ti blízký, nebo ses to naučila jenom kvůli synovi?
1: Neposlouchám to pořád, ale nevadí mi to.
0: OK, OK. Takže tě syn vlastně naučil? Trošku?
1: Jo, jo.
0: OK, prozraď nám, jak se syn jmenuje.
1: Tomáš.
0: OK, takže pro Tomáše lístky. Já tě jenom poprosím, aby se mi ještě chviličku zůstala na drátě. Vezmu si od tebe všechno potřebné info. A za mě popřeji Tomášovi gratulaci. Vlastně je to sice tvoje gratulace, ale ať si to samozřejmě užije. OK?
1: Děkuju.
0: OK,
1: děkuju,
0: tak vydrž mi na drátě, za chvilku se spojíme. No a vy, pokud jste to dneska nestihli, tak i zítra, i pozítří, i popozítří soutěžíme znova. Takže rozhodně buďte ready. Zase mezi 6 a 9 hodinou a třeba ty lístky tentokrát potom budou vaše. Zažij rap tak, jak má znít. Hip-hop camp

0: Kygo on Republic Chasing Paradise, to nám dohrálo 40 minut po 7 hodině, 20 minut do 8 hodiny ráno, pondělí. No a pojďme se podívat, co nám ještě playlist přinese. Před námi Shakira, Burna Boy, jejich Die Die. Pro lepší ráno dobrý vibe. Vím, že fotbal, mistrovství ve fotbale už máme za sebou, ale songy ty přece nikdy neumírají. Takže tuhle tu pěsku si rozhodně dáme. Dáme si taky i tohle. Něco na probrání, něco jako tuc, tuc, tuc. Josh Baker, Poppy Beckscom, My Place, ti nám to rozhodně přinesou a naservírují až do auta nebo do uší. Krásný dobrý ráno ještě všem, tyhle ty pecky za malý okamžik. Takže rozhodně buďte s fajnem. Morning Boost. Fajn.
1: Yeah. Hey. Posloucháte Fajn Radio. Právě teď.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg.

Sportuješ? Hubneš? Chceš být větší? Jsme PT Service, plzeňská firma se sportovní výživou. I my stojíme za úspěchem plzeňských indiánů a viktoriánů. Registruj se na ptservice.cz a získáš lepší ceny na celý sortiment. Jo a plzeňáci, na Doubravce v ulici Na Dlouhých máme prodejnu s nejširším výběrem. Tak se stavte. P jako Pavel, T jako Trampota. ptservice.cz. Nákupem na ptservice.cz podporuješ plzeňský sport a sportující mládež.

nejlepší z hit parád. To nejlepší ze streamu. To nejlepší z TikToku.

Věřím, že tancujete. Teda pokud nejste za volantem, to samozřejmě netancujte. Tohle je Shakira, Burna Boy, Die Die. Posloucháte Fajn, 10 minutek do 8 hodiny, pondělní ráno. Krásný dobrý ráno všem, by the way, pokud jste začali ladit. Teď my jsme tady měli soutěž právě o hip-hop camp, na který vás můžeme dostat a můžeme vás tam dostat klidně během celého tohoto týdne. Takže co se vyplatí, no rozhodně poslouchat Fajn a respektive Morning Boost od 6 do 9. No, jinak, by the way, pokud byste sledovali naše socials, třeba jako Instagram, kde jsme jako Fajn Radio, tak byste o týhle soutěži věděli o den dřív a nevěděli byste to na poslední chvíli. A co to znamená? To znamená jedno jediný. Pokud nás někde nesledujete, rozhodně nám běžte dát follow. Na Instagram, tam jsme jako Fajn Radio, na Facebooku nás najdete taky, no a kde nás najdete rozhodně taky, je třeba YouTube. Tam jsme taky jako Fajn Radio a by the way, na YouTubeku vždycky, když je nějaká velká reality show, tak máme podcast, který se jmenuje Posedlí a většinou tam probíráme, co se kde děje, co kdo kde jako kom řek, probíráme, jak se tam někteří účastníci chovají a to si myslím, že je super. Protože, víte co, za chvilku máme za rohem Love Island a na to budeme koukat všichni. Děláme sice, že ne, ale budeme se na to koukat všichni. Takže ještě jednou sledujte naše socky, abyste měli co nejdřív jakýkoliv info. A by the way, ta soutěž, která probíhá momentálně teďka i v éteru od pondělí do pátku, tak bude právě probíhat i na našem Instagramu. Takže rozhodně poslouchejte, rozhodně to i sledujte, hlavně to sledujte, protože kdyby se vám to nepodařilo v éteru, může se vám to ještě povíst tam. Tak ještě jednou Instagram Fajn Radio. A my pokračujeme. Alex Warren, jeho passenger. Fajn.

0: lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní plenky Pampers Night velikost 6, 40 kusů se slevou 11% za 459 korun. Allegro Days jen do 23. srpna.
1: To nejlepší z rádia. A momenty, který musíš vidět.
2: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
1: Víc hudby, víc hvězd, víc Fajn. Sleduj tohle všechno na našich socials.
2: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
1: Jsme online.
2: Jsme na DAB+.
1: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot News.
3: Ukrajině na frontě chybí vojáci a čím dál víc proto spoléhají na drony. Ty dokážou výrazně zvýšit schopnosti armády, úplně ale pěchotu nahradit neumí. Podle analytika jsme od války vedený převážně bezpilotně, pořád hodně daleko. Ve Švýcarsku řeší kuriózní případ. Strojvůdce tam dostal okamžitou výpověď po tom, co si při řízení vlaku četl knížku. U železnice přitom pracoval 15 let. Tvrdil, že knihu používal jenom jako podlužku pro sešit. Soud mu ale nevěřil a proto ho okamžitě vyhodili. Pátek 28. srpna čeká Česko další obrovská vesmírná podívaná. Měsíc se částečně podoří do stínu Země a zhruba 93% jeho povrchu bude ve stínu. Maximum dostane kolem 6. ráno, jenže měsíc už bude nízko nad obzorem a bude pomalu ale jistě zapadat.

hodinka Morning Boostu je na svém startu, jak jste slyšeli, dneska jenom speciálně se mnou, protože Fiky je nemocný a tak to tady strávíme tu poslední hodinku společně. Pondělní ráno, dobré ráno všem, co právě vstáváte, jedete do práce nebo jedete z práce právě po noční a jdete spát. Jsem ráda, že mě posloucháte, ještě jednou díky za to. By the way, mám tady pro vás jeden takový docela vtipnou věc, která se děje ve světě a myslím si, že bychom to mohli zavít v Česku. Co to je, na to si budete muset počkat, za chvilku si o tom popovídáme. Do té doby Temper City, Self-Aware nebo Jisoo, Zayn, jejich Eyes Closed. Morning Boost.

Avicii, Sandro Cavazza, jejich Without You. To je něco, co se nám dohrává tady na fajnu při ránu. Krásné pondělní ráno všem a já jsem vám slíbila, že vám řeknu něco, co si tady v Česku, nebo co v Česku bychom měli všichni zavíst. Hele, takhle, přečtu název toho článku, jo. Lidé v italském městě jako každý rok dali politika do klece a namočili ho do řeky. A teď mi řekněte, že vůbec se vám nevybavil žádnej politik, kterýho byste rozhodně do té klece nedali a rozhodně byste ho nenamočili do vody. Každý mu z nás jeden takový politik vybavil. Proč se tohle to dělá v Itálii? Je to prý z toho důvodu, je to nějaký prostě rituál z trestu 14. a 17. století, jo, bylo to jako zarouhání. Dneska to slouží jako recese a prostě každoročně soud soudí politiky i další známý tváře za jejich největší přešlapy. Takže to není jenom o politicích, ale můžou tam být třeba i známý hvězdy. A to je za mě docela skvělý, protože těch přešlapů, co některý naši politici mají, no nevím, kolikrát by se museli smočit, aby se to vyrovnalo, ale hele, jenom říkám, jo, jenom říkám, já bych to možná zavedla, jo. Jakože mě by to nevadilo, já si myslím, že vám by to taky nevadilo, tak pojďme se psat nějakou petici a pojďme tohleto zavíst. Já si myslím, že takovou něco novýho, jako takovej novej svátek můžeme úplně všichni založit společně. Zase myslím, že se vyplatí. No nic, hele, pojďme raději od toho. Miles Smith, Neil Horan, Drive Safe, nebo teď už Bella Kay, I love it, I love it, I love it. A hele, já bych stejně nad tím furt přemýšlela. Já si myslím, že to je dobrý nápad, ale nebudu už do toho moc zasahovat.

0: posloucháte Fajn. Tohle jsou Miles Smith, Neil Horan, jejich Drive Safe. Doufám, že všichni řídíte bezpečně. Hele, pojďme probrat, takhle, já mám trošku problém, pojďme ho probrat, jo. Já jdu na oslavu svýho kamaráda, jsme tam pozvaní jako velká parta a ten kamarád má přítelkyni a slaví to právě společně a já tu přítelkyni moc neznám a nejhorší na tom je, že právě chcete koupit dárek tomu kamarádovi, koupíte ten dárek, ale co koupit někomu, koho neznáte a vlastně taky slaví narozeniny? Pojďte mi pomoct. 724634634, co byste koupili vy? Říkala jsem si kytky, no, jakoby jasně, ale od koho nedostane ta žena kytky? Nebo od koho ta přítelkyně právě nedostane kytky? Jakože nechce se mi úplně dávat něco, z čeho třeba potom nebude mít požitek. Nebo jestli koupit třeba nějakou láhev dobrýho třeba whisky, nebo dobré whisky, nebo třeba vína. 724634634, co byste mi doporučili? Něco, co jsem schopná sehnat do konce tohoto týdne nejlíp? A vlastně pojďte mě trošku vysvobodit. Potom si přečteme i vaše odpovědi, protože věřím, že někdo z vás je třeba v podobné situaci a neví, co koupit někomu, koho právě nezná. Takže ještě jednou 724634634. Vaše nápady pište se mnou a do té doby. Do té doby Khalid, Lau, jejich Tied Up. Těším se na vaše zprávy. Pojďme společně probrat dárek pro někoho, koho vlastně neznáme. A tato pečka za chvilku, taky Michael Jackson Beat It, takže rozhodně buďte s Fajnem. Morning Boost.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
2: Fajn, vždycky hot, vždycky hity. Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci Fajn.
3: My name is Somer.
4: What up, it's Kehlani.
5: Hey, it's Taylor Swift.
6: Back to the hit.

David Linney, Rex Orange County, Love Minute, při pondělí 8:30 ráno, krásný dobrý ráno. Hele, my tady na Fajnu řešíme společně moje dilema. Možná ho někdo máte taky, nebo možná jste ho někdo měli. Já totiž řeším, že jdu na oslavu svého kamaráda, kde on bude mít svoji přítelkyni, kterou já moc neznám, a zároveň společně slaví její narozeniny. Takže jí samozřejmě chci něco koupit, ale vlastně se potýkám s tím, co vlastně člověku, který ho neznáte pořádně, co mu koupit. Tak pojďme na vaše zprávy. Píšete strašně často, tady píšete wellness. Kde bych měla koupit wellness, tak asi spíš pro oba. Nevím upřímně, kolik to stojí, ale není to jako za zvážení určitě dobrý. Pak je tady voucher na nějakou dobrou večeři kamkoliv nebo společný zážitek. To ocení oba, ještě budou mít hezký randíčko. Což je docela super zpráva, díky za ní. Tohle to mě hodně baví. Vlastně si myslím, že se k tomu přikláním nejvíc. Pak je tady zpráva. Ahoj, nečekala bych, že dostanu dárek od někoho, koho neznám, ale možná pytlík kávy neurazí Aneška. Ale tak zase je to oslava i jejich narozenin a my už jsme se jako párkrát viděli, ale prostě pořádně se neznáme. Pytlík kávy, já si myslím, že spíš by jí potěšil nějaký alkohol, ale pytlík kávy taky se myslím není špatný. Pak je tady od Hanky třeba zpráva. Ahoj, za mě by to mohl být nějaký voucher na masáž nebo kosmetiku nebo do restaurace nějakou dobrou večeři. To už tady máme. Ta večeře mě zatím baví nejvíc. Pak píše Honza. Ahoj, můžeš koupit Lego kitku. Což je taky vlastně super. A pak je tady teda zpráva ahojky, tak možná nějakou lahvinku Šáňa nebo prosečka, to s tím se nic neskazí a může se přidat třeba náramek z minerálních kamínků nebo nějaký jiný. Hezký den, OK. Díky moc za vaše zprávy. Všechno zvážím. Možná někdo, kdo poslouchá, taky momentálně teďka přemýšlí, co by takhle koupil. Uvidím, co koupím, ale moc děkuju za rady, za tipy. Rozhodně jeden z nich využiju, jenom ještě nevím, který. No a tak pojďme pokračovat dál. Před námi Imagine Dragons, Enemy, nebo teď už Zara Larsson, její Lush Life.

Imagine Dragons, jejich Enemy. Něco, co nám dohrává tady na Fajnu. Za 20 minutek 9. hodina raní. S vámi v éteru Vendinu a pojďme se podívat na to, co nás rozhodně ještě čeká. Za malý okamžik totiž začíná Music Boost, no a do té doby. Třeba Taylor Swift, její Elizabeth Taylor. A nebo taky tohle.

0: tyhle ty pecky za malý okamžik tady v Éteru Fajnu. Takže rozhodně buďte s náma. Za malý okamžik taky Andrejka Kocek-Kautská. Tak poslouchejte Fajn.
1: Nejvíc hudby pro vaše ráno. Morning Boost. Fajn. Datart pořádá Maxi Výprodej.
2: Cože? Maxi Výprodej?
1: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
2: To je mazec.

0: zaśpiewaj Magic Root. Vy posloucháte Fajn, no a Morning Boost je u konce, protože za 10 minut 9. hodina a já se tak s vámi pro dnešní ráno loučím. Zvládněte pondělí, ať je to co nejlehčí průběh, víme, že to pondělí je vždycky takový jako otrkávající, není to úplně nejlepší, ale jak říkám, určitě to zvládnete, já vám přeji, aby se to zvládli. No a teďka už přichází Andrejka Kautská a její Music Boost, takže rozhodně poslouchejte, mějte se krásně a zase zítra. Čau, ahoj! Morning Boost.
1: Hudba, co tě vytáhne z postele. Fajn.

0: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
1: Co teď posloucháš? Co teď sleduješ? A o čem se bude mluvit zítra?
2: To nejlepší z internetu. Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
3: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Jsme online.
2: Jsme na DAB+.
1: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot News.
4: Začátek školy se blíží a rodiče prvňáků řeší, kolik letos spadne na školní výbavu. Základ se dá pořídit asi plus minus za 1500. Běžně ale rodiče utratí klidně 3 až 4 tisíce korun. Nejvíc stojí aktovka a rodiče proto čím dál tím víc porovnávají ceny a hledají radši levnější varianty. Velká otázka. Poznáte příběh napsaný umělou inteligencí od toho lidského? Podle nový studie prej ne. Víc než 1600 čtenářů nedokázalo autory spolehlivě rozlišit a příběhy vytvořený AI dokonce často ohodnotili jako mnohem, mnohem lepší. Disney ukázalo první záběry z připravovaného filmu Coco 2. Miguel v něm už dospívá a pokračování dorazí do kin už v listopadu v roce 2029.
5: Fajn. Hezký ráno vám přeju, než společně odstartujeme Music Boost, mrkneme se na dopravu. Nehoda hlášená v Praze, a to v ulici Moskevská, tady se bouralo, stejně jako v Praze v ulici Želivského. I tady, prosím vás, projíždějte opatrně. Se zdržením počítejte v Karlových Varech, a to ulice Studentská. No a neprůjezdná komunikace je hlášená v obci Vráto, okres České Budějovice. Tak pomalu, bezpečně a opatrně.
6: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
1: Music Boost.
2: Music Boost.
7: Music Boost.
2: Andrea Kautzka. 5,
7: 4, 3, 3, 2,
1: 3, 1. Fajn.
5: Dobré ráno, dobrý den. Pojďme si říct, že některý pondělky bolí víc, některý míň. Tohle dnešní bych řekla, že bolí hodně, protože velká změna počasí vždycky nese nějaký své následky, takže prosím vás, jestli se cítíte být protivný, agresivní, v pohodě. Dneska k tomu máte prostě důvod a pojďme to prostě nějak společně zvládnout. Pojďme prostě milovat to, že konečně prší, že se trošku ochladilo a pojďme si pořád myslet, že je to léto. Ještě to totiž je léto. Startuje Music Boost, 4 společný hoďky.
1: Music Boost.
7: Music Boost.
1: Give me five.
5: Fajn. 5 songů na rozjezd. Startuje Lil Nas X.

0: La, to je song, který nám dneska uzavírá Gimme 5 na fajnu Naughty Boy Sam Smith. Tohle je pondělní Music Boost. No a dneska je taky prej den sekáčů, jo, tak patrně, doufám, že vám to dneska sekne dost. Máme tady prosím vás velkou změnu počasí, ochladilo se nám, sprchlo nám a pravděpodobně bude dneska ještě dost pršet. Já si myslím, že je to super, příroda si konečně mohla trošku oddechnout, i když takhle naše produkční Irena je z toho mega smutná. Podle mě jsme jako společnost opět rozdělený na dva tábory, jedni jsou jako Irča, závisí na horku, to jsou takový ty lidi, co prostě jim nevadí, že 40 stupňů, má naopak by klidně ještě přidali. No a pak jsou tady lidi jako já, že byste ty tropy klidně vymazali. Jo, tak přesně takový lidi dneska mají pravděpodobně trošku lepší náladu, no. Jak říkám, já jsem za to mega ráda. Doufám, že vy patříte spíše do toho druhého tábora, no a že společně ty songy za chvilku si budeme teda o to víc líp vibit. Vibit budeme třeba Disco Lines, No Broke Boys. Absolutně to miluju, jeho miluju, tedy svým, si ho Mr. Know It All. To je tak dobrá písnička. Zpívá se tam prostě o týpkovi, který si všechno v životě zkazí právě tím, že už dopředu předpokládá, že to blbě dopadne. Takže takový ponaučení pro nás do života. A hlavně do dnešního pondělí.
1: Fajn rádio. Leto bez scrollování. My vybíráme tracky, ty řešíš život.

jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.

Na fajnu nám dohrává Kenya Gracie Strangers. Dáváte si dnešní pondělní Music Boost? Prosím tě, hlavně to nikomu neříkej. Tajemství má podle mě jenom jednu zvláštní vlastnost. Čím víc nám někdo říká, hlavně to nikomu neříkej, tím víc náš mozek začne hledat vhodného kandidáta, kterýmu to rozhodně chceme říct. A já se ptám, proč máme sakra takový problém udržet cizí tajemství? Pojďme si sáhnout do svědomí, určitě jsme se s tím někdy potkali, že jsme asi řekli něco, co jsme úplně nemuseli říkat. Prej je to podle psychologů tím, že cítíme se být tak moc důležitý, že to v nás vyvolává ten příjemný příliv toho dopaminu. A právě ten dopamin, ten hormon, může právě za to, že jsme se na to jakoby tak zvykli, že ty tajemství máme tendenci a hlavně velkou potřebu říkat, právě proto, aby jsme se cítili jakoby šťastný. Jo, takže takhle to celou dobu je. My za to vlastně nemůžeme. A já si myslím, že bychom možná jednou a provždy si mohli vytesat do svých hlaviček, že jestli chceme, aby něco všichni věděli, tak to stačí říct jednomu. Hey, it's Martin Garrix. Hey, what's up? This is Ed Sheeran. The biggest challenge for us was to come

0: Doufám, že si tohle pondělí společně s naším playlistem fajn užíváte. Dohrává Loy její Red Eyes. Jako co bude za song za chvilku na fajnu? Musím říct, že už teď se těším. Daft Punk, taky Weekend, jejich Starboy. Prosím vás, Weekend měl teď koncert ve Velké Británii a použil se tam ohňostroj pár hodin potom, co britská vláda vydala varování před rizikem požáru. Takže asi všichni chápete, čemu teď chudák Weekend čelí na svém Instagramu. Ale fanoušci musí pochopit jedno jediný, že to, že to ten ohňostroj je na jeho koncertu, neznamená, že to Víkend jakoby zapálil nebo zařídil, že jo. On chudák ani neměl podle mě podnětí, co tam organizátoři vytvořili, zapálili, jo. No prostě tak, takovýhle věci se dějou. I celebritám, podívejte se na to. Music Boost.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Jak Dracula, tohle je dnešní fajn. No a co si takhle ke konci léta nějak třeba zaběhat?
1: Neon, hudba, lidi a noc, na kterou jen tak nezapomeneš. Tohle je Mizuno Neon Run. Fajn.
0: Pokud chcete vědět, jak se cítí žárovka, můžete se nechat rozsvítit. Když mrknete na náš Instač, připojíte se do naší komunity, tak můžete vyhrát 4 vstupy na Mizuno Neon Run. Soutěžíme až o 20 registrací na tenhle noční běh, ve kterém prosím vás nejde o rychlost, ale o zábavu. Je to 5 kilometrů neonová trasa, jsou tam světelné efekty, mlhy, lasery, prostě vypadá to fakt cool. Celá akce se koná 29. srpna v Bohnicích, je vhodná úplně pro všechny, i dokonce i pro děti, pro rodiny, pro začátečníky, pro pokročilí, prostě úplně všichni se tam můžeme seběhnout. Celý večer se zakončí pártoškou, to je úplně nejvíc, DJ René, helejte se, takže se prostě proběhnete a pak to zakončíte prostě dobrým nějakým DJským setem, co? Já myslím, že to zní dobře, takže šup, Instagram Fine Radio.

0: trendy, který stojí za tvůj čas.
1: Instagram, TikTok, YouTube.
0: Sleduj Fajn.
1: Jsme online.
0: Jsme na DAB+.
1: Jsme v aplikaci Radia.cz.
2: Máme tady přesně 1:50 a je s námi tady Míša.
3: Praha spustila unikátní autobusovou linku, která projíždí tunelem Blanka a v některých případech je rychlejší než metro. Z Čimic na Hradčanskou se dostane zhruba za 15 minut, zatímco metro s přestupem může trvat přes 20 minut. Nová linka má teď ukázat, jestli bude fungovat stejně svižně i v běžném provozu. V Kalifornii se po 40 letech vrátila do knihkupectví ukradená kniha. Zloděj ji poslal zpět společně s omluvným dopisem a 100-dolarovou bankovkou. Svůj čin tak napravil s opravdu velkým zpožděním, ale i tak je to hrozně hezký gesto. Disney oficiálně potvrdilo, že se pracuje na třetím dílu Zootropolis. Detaily příběhu zatím studio neprozradilo, takže si na další dobrodružství budeme muset ještě počkat.
1: Fine. Music Boost.
0: Music Boost.
1: Andrea Kautzka.
2: 5, 4, 3, 2, 1. Pondělní Music Boost pokračuje. Máme tady další song, který dneska slaví narozeniny, takže si takovou jednu klasiku za chvilku připomeneme. Dáme si taky samozřejmě lubriku, i ta dneska nesmí chybět. No a taky máme tady nějakých pár songů. Co pár? Několik. A dost dobrý.
1: Music Boost.

Dohrává nám na fajnu český talent Rue Gail, její Wishful Thinker, jeden z nejnovějších songů. No a samozřejmě i dneska nějaký song ve světě slaví narozeniny. Dneska oslavíme, prosím vás, song od Ava Max, který slaví 8 let. Sweet But Psycho. Určitě všichni ho budeme znát. Já vám za chvilku pustím. Dostal se na první místo hitparád v řadě zemí a v USA se vyšplhal dokonce až na 10. místo Billboard Hot 100. To je, prosím vás, jenom, jestli tomu nerozumíte, jako hodně dobrý. Jakože 10. místo v téhle tabulce je hodně, hodně dobrý. Název odkazuje na kontrast mezi hodnou a zároveň šílenou vlastně ženou a právě ten výrazný refrén, kde se právě jako zpívá něco ve smyslu jako vnímáš mě jako hodnou, ale zároveň jsem šílená, tak díky tomuhle refrénu se ta melodie prostě stala jedna z nejnovějších popových hitů prostě všech dob. A protože slavíme narozeniny se vším všudy, tak jsem se rozhodla, že si ho pustíme.

Kygo, Taki Khaled, Griffin, Shake My Love. Takhle nějak zní pondělní dopoledne na fajnu. No a takhle nějak bude znít za chvilku. Už ani nevím. Prosím vás, Eva Farná, Perpetuum Mobile. Je tady prosím vás někdo, kdo už tu písičku nezná naspaměť? Podle mě není. A já to miluju. Miluju, když prostě se ten song chytne natolik, že se ho celá republika prostě v autě zpívá. Dokonce i tady ve studiu vždycky na fajn ho zpíváme. Naše produkční Iršata ho opět miluje, takže to tady to zpívá až možná moc na hlas. Tenhle hlas moc dobře známe. To je Sombr. Skvělý umělec, skvělý zpěvák. A proto si ho budeme ladit za chvilku. Tak zůstaňte s fajnem.

0: slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
1: Fajn. Vždycky hot. Vždycky hity.

0: Ferrari, takhle se jmenuje ten song James Hype na Fajnu, právě teď dohrál. No a když se podíváme na hodiny, zjistíme, že je 3 minuty po půl jedenáctý. A po půl jedenáctý v Music Boostu děláme každý všední den jenom jednu věc.
1: Žádná cenzura, žádné tabu, jen poctivá dávka kluzké pravdy, lubrika pro tvůj den.
2: Fajn.
0: Takovej sex s ex je jako hrabace v odpadkovém koši. Možná tam najdeš něco, co jsi hledal, ale smrdí to.

0: Seznam Zprávách.
1: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz. Let's
2: go! Fajn Fresh Radio. Klikni na fajnradio.cz a poslouchej kdekoliv. Check it out.

0: je Tiffany Arish na Fajnu, její Vertigo. 9 minutek do 11. Takže pánové, kolikrát denně, no? Kolikrát si měníte spotky? Pojďme si říct, že by se mělo asi měnit každý den, ne? Bohužel tomu ale tak asi není. Podle nějaký české statistiky vyšlo najevo, že je to jednou až dvakrát týdně. Mamma mia, to snad ne. Prosím, doufám, že tohle se doopravdy neděje a doufám, že tohle je jeden z těch internetových článků, který je postavený na lži. Tentokrát by mi opravdu nevadilo to, že se píše o nějaký dezinformaci, protože tohle prostě nechceme, aby se jakoby dělo. Mně přišlo teda několik zpráv, vůbec jsem neměla tušení, že takovýhle téma to tady jakoby tak moc rozproudí, že budu mít plnou linku. To se ne vždycky stává. A prosím vás, přišlo přibližně 15 zpráv, ve kterých se píše, že měníte dokonce prádlo dvakrát denně, když je léto. Dvakrát denně. Honza napsal, no přece každý den, to je jasný, ne? Několik posluchačů to dokonce i jako pobouřilo, že píšou, jako, že to je fakt blbá otázka, že to je přece jasný než každý den. Dokonce nám přišla hlasovka.
1: Ahoj, Fajn Rádio, já si měním prádlo spodní každý den.
0: Ano, každý den. Měnit spodní prádlo. Je, jako já s tím souhlasím. A vlastně podle těch vašich zpráv s tím souhlasíte taky. Vlastně jsme se konečně na něčem společně shodli. A nevím, kdo se ho teda mění jenom jednou týdně, ale posluchači Fajn Rádia to rozhodně nejsou. A já jsem na vás pyšná, pánové.
2: Jo, bude to bolet. Ale bude to znít skvěle. Music Boost. Fajn.

0: Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci Fajn.
1: Mrkneme se na oblohu dneska zpočátku oblačno až polojasno, ojediněle přehánky nebo bouřky, no a odpoledne od západu až zataženo, na většině území občasný déšť, přehánky, silný bouřky, dneska to bude teda velká divočina, no a nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů Celsia.
2: Fajn. To nejlepší z rádia. A momenty, který musíš vidět.
0: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
2: Jsme online.
0: Jsme na DAB+.
2: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot news.
1: 2 minutky po 11. hodině, opět s Míšou.
3: Ukrajině na frontě chybí vojáci a čím dál víc, proto spoléhají na drony. Ty dokážou výrazně zvýšit schopnosti armády, úplně ale pěchotu nahradit neumí. Podle analytika jsme od války vedený převážně bezpilotně, pořád hodně daleko. Ve Švýcarsku řeší kuriózní případ. Strojvůdce tam dostal okamžitou výpověď po tom, co si při řízení vlaku četl knížku. U železnice přitom pracoval 15 let. Tvrdil, že knihu používal jenom jako podlužku pro sešit. Soud mu ale nevěřil a proto ho okamžitě vyhodili. Pátek 28. srpna čeká Česko další obrovská vesmírná podívaná. Měsíc se částečně podoří do stínu Země a zhruba 93% jeho povrchu bude ve stínu. Maximum dostane kolem 6. ráno, jenže měsíc už bude nízko nad obzorem a bude pomalu ale jistě zapadat.
2: Fajn.
1: Opatrně, prosím vás, v Chomutově v ulici Náměstí Tomáše Garrigua Masaryka je tam hlášená nehoda 2 osobáků. Zdržíte se taky v Táboře ulice Školní Náměstí. No a nehodu hlásíte i v Hodoníně v ulici Marksova. Tak opatrně.
4: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Autovalis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.

Když se řekne krupicová kaše, já se vybavím svoje dětství. Jaký jídlo ve vás probouzí tuhle dětskou nostalgii? Tohle třeba probereme s 11. hodinou, takže laďte fajn, Music Boost pokračuje. Music Boost. Tohle už Harry Styles, jeho Late Night Talking. Na fajnu.

Jestli máte rádi seriál Wednesday, moc dobře znáte tenhle song. A nám dohrává v Music Boostu 13 minut po 11. hodině. No tak co si dáme, smažený sýr nebo třeba řízek mezi chleby? Když jsme unavený nebo přehřátí, jak je to léto, tak náš mozek prý přirozeně vyhledává známý chutě, protože mu dávají pocit jistoty a klidu. Klasika je prosím vás třeba, nevím, chleba s máslem. Kulajda, koprovka, svíčková, rajská, řízek mezi chleby, borůvkový knedlíky, langoš. Jsou to přesně prostě ty jídla, které v nás vyvolávají silné vzpomínky z dětství. A proto je prej milujeme. Prej hlavně k tomu inklinujeme v létě, protože jak říkám, když je přehrátej mozek. A vlastně možná na tom něco bude. Já jsem si nedávno musela udělat krupicovou kaši. A normálně si ani jako nedělám, neměla jsem ní prostě roky, ale dostala jsem takovou chuť a takovou potřebu, že jsem prostě hledala myšku krupičku. Pak jsem zjistila, že myška krupička už není, ale to je jedno, ale je jiná krupička, prostě s kakaem, s másličkem, jo, klasika. A asi je to tím, že vlastně chuťově to není žádný zázrak, ale možná na tom něco bude, že opravdu si to pamatujeme a vyvolává v nás to takový to jako to moc dobře známe, to je bezpečný. Co je to vaše? 724-634-634. Jaký to jídlo z dětství vás uklidňuje v těch horkých dnech jakoby vás? My jsme to tady s kolegyněma řešili teď ve studiu a taky jsme přišli na to, že klasický fast food je vlastně i takovou vzpomínkou. Možná si to jenom jakoby potřebujeme odůvodnit, ale ne, je pravda, že prostě takový fast food, který dřív byl za odměnu jednou za čas, tak prostě nás taky dokáže teď uklidnit, jo.

Jason Boone, dnešní Music Boost na Fajnu. Já musím říct, že to jsem si zase naběhla tím tématem, ty jídla, které nám připomínají naše dětství, protože ty brďo, mám totální chuť si cokoliv dát. Píšete všemožný omáčky, to úplně ve mně vyvolalo fakt jakoby silný pocity, že prostě bych si potřebovala nutně teď dát koprovku, ideálně tu od babičky. Taky píšete lívance, a ježimaria, já ani nikdy jsem neměla naposledy lívance. Palačinky, ano, to musím souhlasit, že palačinky jsou hodně dobrý a hodně taky z dětských let. Taky se shodneme asi na vajíčka s knedlíkem. Těch zpráv je tady jakoby několik. Dokonce jsem se tady s jedním posluchačem chytla, protože on tvrdí, že to dělá s houskovým. Já to vždycky dělala s bramborovým knedlíkem. Ale je to jedno, nepište mi už na tohle téma. Prostě knedlík s vajíčkem. Dokonce se tady někdo napsal marmelády. A pak jsme tady ve studiu s holkama jako řešili, že vlastně marmeláda, to je fakt jako jedno velký žhavý téma, že jsme tady řešili jako jestli meruňková, rybízová, jahodová, pomerančová, jaká marmeláda je vlastně ta vaše, ta úplně, na kterou si vzpomenete, za mě je to jasná meruňková. No nic, prostě je asi jenom dobrý vědět, že občas, když potřebujeme mít prostě nějaký pocit klidu a bezpečí, tak potřebujeme přirozeně vyhledat tyhle známý chutě. A na tom není nic špatného. Myška Krupička, nejvíc. Are you ready for this?

0: Prodigy.
1: What's up, guys? This is Bruno Mars.
2: Hey, I'm Gracie Abrams.
3: It's Olivia Rodrigo.
4: Please make some noise.
5: My name is Somer.
6: Welcome to the show.
7: Yo, dáváme ti na ně lístky.
8: Fajn. Vždycky hot?
7: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
9: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.

0: co teď posloucháš, co teď sleduješ a o čem se bude mluvit zítra.
1: To nejlepší z internetu. Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn. Fajn.

taky Stein 27, vítej mezi náma, tak děkujeme kluci, vítáme. Dnešní Music Boost, 2 minutky po půl dvanáctý. Jestli jste letos nestihli nějakou dovču, třeba nevím, Řecko nebo Itálii, tak nebojte se, stíháte to ještě v Česku. V Pize v Itálii mají šikmou věž. Stopro asi všichni známe, hlavně z Instagramu těch milion fotek, jak se lidi fotí, tak aby to vypadalo, že ta jejich dlaň se dotýká té věže. Strašně originální. Přišlo se teď ale na to, že Česká republika má taky svoji takovou atrakci, dokonce šikmější. Prej věž Putna u Mladý Boleslavy je podle odborníků nakloněna o 7,3 stupňů, zatímco Pisa v Itálii kolem 4 stupňů. To znamená, že my už nemusíme na tyhle fotky, na tyhle originality do Itálie. Stačí prostě Mladá Boleslav, jo? To je taková nenápadná pozvánka, děkuji, není záč a víte kam. Mladá Boleslav, udělat si taky šikmou fotku a budete prostě trendy a to se vyplatí.

0: Your husband is coming.
1: Where is my husband? Tohle je opět Ray. Dáváme si ji na fajnu 7 minutek do 12. hodiny. A já vám teď řeknu, proč se vyplatí poslouchat fajn celý týden. Co celý týden? Celý den. Dneska, až budete totiž poslouchat mýho kolegu Jindru po pátý večer, tak můžete něco vyhrát. Dvě vstupenky na Hot Spring Festival, který nás čeká v Karlových Varech už 21. srpna. Izomandias, Annette X, Nick Tendo, Ben Cristo a spousta dalších interpretů. Bude to super akce, na který si myslím, že byste měli být, protože milujete hudbu, milujete drinky a ještě jako je potřeba si to ten konec léta prostě jako tak douzavřít a ještě jako doužít. Jo? To znamená, dneska poslouchejte Jindru a třeba ty vstupenky budou vaše.
2: Jo, bude to bolet.
3: Ale bude to znít skvěle.

0: cinkne o stůl. A v rádiu hraje song, který budeš mít ještě pár dní v hlavě. Fajn přináší nejvíc skvělý hudby a vibe, který prostě sedí. Do auta, na pláž, na večer, zase trochu utrhne.
1: Fajn. Datart pořádá Maxi Výprodej.
2: Cože? Maxi Výprodej?
1: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
2: To je mazec.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.

0: Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci Fajn. Krásné počasí přejí zmrzliny Fine Life. Fantastická chuť za fantastickou cenu. Koupíte v Makro a u dobrých maloobchodních prodejců.
1: Rychle se podíváme na oblohu, dneska oblačnou až polojasnou, ojediněle přeháníky nebo bouřky, a jestli bouřky, tak jsou hlášeny silný, tak opatrně. No a teploty 20, maximálně 23 stupňů Celsia. Fajn.
2: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen, oblečení, kterému můžete věřit.
3: Jsme online. Online. Jsme na DAB+. Jsme v aplikaci Rádia CZ.
1: Hot News. Třetí minutka po 12. hodině, no a ve studiu už Míša.
4: Začátek školy se blíží a rodiče prvňáků řeší, kolik letos spadne na školní výbavu. Základ se dá pořídit asi plus minus za 1500, běžně ale rodiče utratí klidně 3 až 4 tisíce korun. Nejvíc stojí aktovka a rodiče proto čím dál tím víc porovnávají ceny a hledají radši levnější varianty. Velká otázka. Poznáte příběh napsaný umělou inteligencí od toho lidského? Podle nový studie Prejne víc než 1600 čtenářů nedokázalo autory spolehlivě rozlišit a příběhy vytvořený AI dokonce často ohodnotili jako mnohem, mnohem lepší. Disney ukázalo první záběry z připravovaného filmu Coco 2. Miguel v něm už dospívá a pokračování dorazí do kin už v listopadu v roce 2029. Fajn.
1: Opatrně na silnicích, nehoda hlášená v Chebu, a to v ulici Svobody. Hlášená taky nehoda v Havířově, dvě havarovaná vozidla v ulici Dlouhá třída, tak opatrně. No a se zdržením počítejte i v Brně, a to konkrétně ulice Štefánikova, nehoda nákladního vozidla.
5: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
6: Music Boost. Music Boost. Music Boost. Andrea Kautzka. 5, 4, 3, 2, 1.
1: Fine. Pondělní dopoledne bereme a házíme za hlavu. Je tady ta lepší část dne, říká se jí odpoledne, a vy si ji dobrovolně dáváte s Music Boostem na Fine. Jdem na to.
6: Music Boost.

0: Lavi, tohle je Bella Kay. My jsme si ji dali v Music Boostu na Fajnu. No a já se vás chci zeptat, jestli znáte ten pocit, kdy večer sedíte doma na gauči a máte velkou potřebu si vždycky něco koupit. Já si myslím, že takovou občas potřebu máme úplně všichni, jenže to pak dopadá vlastně klasicky tak, že se ráno probudíme a máme takovou tu morální kocovinu z toho, že kolik a za co jsme to zase utratili. Je dokonce jako dokázaný, že tohle děláme opravdu jako večer, jo? Že odpoledne si jako málo kdy sednete a řeknete si, aha, jdu projet internet a co bych si zase koupila. Děláme to večer a děláme to prostě všichni. Jižní Korea tohle teď jako dlouze řešila a říkala si, ty brďo, musíme přijít na nějaký recept na tenhle nakupovací syndrom, no? A našli ho. Mají tam prosím vás teď takzvaně dopaminové stránky, který působí jako klasický e-shop, ale je fejkovej. A vy prostě víte, že je fejkovej a s tím do toho jakoby i jdete, jo? Nakonec vlastně nic nezaplatíte, ale svýmu mozku prostě dáte to, co chce. Takovej ten prostě dopamin z toho rychlého nákupu. To znamená, mají tam fejkový onlineový e-shopy a prý jim to docela jakoby hodně frčí. Lidi se jako nabaží, mají pocit, že něco utratili, doopravdy nic neutratili, no. No? A vidíte, jak je to zase divný? Jak my lidi jsme divní? Já si vždycky říkám, tohle nemůže přece projít a ono to prošlo. A já si myslím, že jednou to bude čekat i nás v Českou republiku. Budeme prostě nakupovat a nic nám přitom do boxu prostě nepřijde. Jo? Proč ne?
1: Jo, bude to bolet. Ale bude to znít skvěle. Music Box. Fajn.

0: Lipa na Fajnu. Měli jsme skvělý ženský hlas a potřebujeme taky skvělý mužský hlas. Za chvilku debutový single, vydaný v únoru tohoto roku, Self-Aware od Temper City. Temper City jsou pro vás tři talentovaný kluci z Izraele. A asi nejsem jediná, kdo si na týhle sonze taky ujíždí. Tak leďte fajn.
1: Algoritmus ti hodí všechno. My ti pustíme jen to,

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
2: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.

0: Žádná cenzura, žádné tabu, jen poctivá dávka kluzké pravdy, lubrika pro tvůj den.
1: Fajn.
2: Sex s ex je jako hrabat se v odpadkovém koši. Možná tam najdeš to, co jsi hledal, ale smrdí to.

jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.

A jak jsem řekla, tak jsem taky, jak jsem slíbila, tak taky i dodržím. Music Boost je u konce, poslední společný song je za náma. Já vám děkuju za dnešní 4 společné hodinky. Prostě jsme to pondělí, to nejhorší, tu čas v pondělku zvládli a to je prostě dopoledne. Teď už lážu plážu hezky s Míšou, dneska taková menší změna. Kristýnka má pravděpodobně úpal, protože byla na raftech o víkendu, si jížděla Vltavu a trošku asi zapomněla pít vodu. Takže Kristýnka si dneska dává pauzu, takže tu máte na další 4 hodinky Míšu. Tak si to užijte, laďte fajn a zítra v 9 naslyšenou. Tohle je fajn.

0: co teď posloucháš, co teď sleduješ a o čem se bude mluvit zítra.
1: To nejlepší z internetu. Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
0: Jsme online.
1: Jsme na DAB+.
0: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot News.
2: A my tu ve 13.02 máme Hanku a její rychlý Hot News.
3: Praha nově testuje autobusovou linku, která vede tunelem Blanka a v určitých situacích zvládne cestu rychleji než metro. Z Čimic na Hradčanskou to může být kolem 15 minut, zatímco metro s přestupem zabere i víc než 20. Teď se ukáže, jak se linka povede v normálním provozu. Jedna ukradená kniha se po 4 dekádách znovu objevila v knihkupectví v Kalifornii. Zpátky ji poslal samotný zloděj, přidal omluvný dopis a $100. Náprava tak přišla opravdu pozdě, ale nakonec přece jen dorazila. Disney potvrdilo, že vzniká třetí Zootropolis. O samotném příběhu ale studio zatím mlčí. Na nové dobrodružství Judy a Nicka si tak fanoušci ještě budou muset počkat.
0: Fajn.

0: TikTok, YouTube. Sleduj Fajn.
1: A ještě rychlý očko na silnice. Právě teď je nehoda dvou osobních automobilů u Chebu nebo také tří osobních automobilů v Pardubicích v ulici Přerovská. Zasahují tady záchranní složky. Dávejte na sebe pozor, nehod je mnohem, mnohem víc.
0: Fajn. Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Valis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
1: Čau lidi, já vás vítám u dnešního warm-upu, zase s menší změnou, i v pátek jsme se společně slyšeli, no a i dneska ty čtyři hoďky musíme spolu zvládnout. Jo, tak Kristýnka nejspíš asi chytla úpal, hold, musíme dodržovat pitný režim, to si musíme všichni v hlavě zapamatovat, ale nebojte, já věřím, že bude brzo zpátky a zase společně s ní si budete užívat právě warm-up od 13 do 17, dneska ale společně a jako první. Takový Miles Pitt, jeho Stargazing, super song na rozjezd.

Neskutečná Zara Larsson, její Midnight Sun ve 13.12 na Fajnu. Při našem dnešním warm-upu. A my si konečně musíme říct, co je dneska vůbec za den. Protože například, jestli chodíte do sekáčů, máte štěstí. Je Národní den sekáčů, to znamená oslavte to, kupte si něco hezkýho na sebe. Většinou to nestojí tolik peněz, to znamená 5-6 hadříků. Proč ne? Dámy, jestli rádi nakupujete, ideální den. Nebo taky narozeniny, slaví jeden song. Neskutečná Ava Max, její Sweet But Psycho. Konkrétně tenhle banger má jednu specialitu. Většina mých známých ho znala a věděla, že existuje, ale vlastně nikdo nevěděl, od koho je. Kdo je ta Ava Max? No a právě díky tomuhle songu se to všichni dozvěděli. A proto si ho společně dáme právě teď úplně celý na Fajnu. Oh,

0: jedinečný Nico Santos, jeho Human Being. Song, který nám zlepšuje odpoledne na fajnu. A já jsem zvědavá, jestli dalším tématem vám zlepším taky malinko náladu nebo ne, protože my Češi zůstáváme pořád na místě. V čem na to si budete muset počkat, o tady tom tématu si popovídáme až za chvilku, ale třeba takový Švédsko je světový lídr, ale nebojte, třeba v alkoholu to Švédy vždycky porazíme.
1: Největší hudební hvězdy. This is Taylor Swift. Hi, it's Harry Styles. Hi, I'm Olivia Dean.
2: Sleduj Fajn.
3: Fajn. Fajn Radio.

0: svoji hlavu ztrácíš, jestli ještě o mě vůbec víš, jestli se někdy vrátíš.
1: Sofian Mešmeš, Benny Kristo, jejich slzy, song, který nám dojel ve 13.31 při Fine Warm-upu. A naše Česko malinko zaostává, a to hlavně v našich inovacích. Naopak, třeba Švédsko je evropským lídrem a upřímně já osobně to musím potvrdit, protože letos jsem byla dvakrát ve Švédsku a opravdu mají to tam malinko na jiném levelu. Nebudu mluvit jenom o cenách, které jsou tam pro nás Čechy opravdu špatný, ale spíš obecně nějaký to vzdělávání jsem si tak všimla třeba u kamarádky právě, která tam studuje, tak je malinko na jiném levelu. I když zrovna my máme neskutečně moc vysokých škol, ještě k tomu zdarma, máme tu možnost studovat, ale ty Švédi to opravdu berou malinko jinak. Na vrcholu tohohle žebříčku je i třeba Dánsko, Nizozemsko nebo Finsko, no a my si držíme naše 19. místo, na kterým jsme prej skončili i v loni. No ale hele, třeba se posuneme, jo, máme ještě další roky. Není všem dnům konec. Stejně tak i s našima songama. U zahlku Lady Gaga, její Abracadabra, nebo teďkon Call It Loud, Tied Up, právě teď na Fajnu.

kavárna. Co je úspěch? Perpetuum mobile. Z toho, co děláme, mizí mi úspěch. Ve 13.42. Nechci ho znova pustit, už ne. Při warm-upu na Fajnu a my se musíme pořádně ponořit do našeho playlistu, protože v něm máme další neskutečný bangry. Budou to například Imagine Dragons. Jeden z jejich nejikoničtějších hitů, Bad Liar. Song, který minimálně rozzářil už jednou naše Letňany. A třeba se u nás v Česku ještě někdy objeví, ale na to si společně budeme muset počkat.

Leony, Don't Worry, neskutečný song, který dojíždí ve 13.53. U nás při Fine Warm Upu dneska jste tu celý den s Míšou. Nebo dobře, den, nebudeme přehánět, 4 hodinky. No a právě v těch 4 hodinkách si musíme říct nějaký informace i o našem Česku. A například o naší nejšikmější věži. A prej je ještě víc šikmá než ta v Pize. Jenom teda menší rozdíl. Naše věž není tak známá, bohužel lidi se k ní nebudou chodit fotit a nebudou ji v uvozovkách držet a nebudou strašně cool fotky na Instagram. No ale co my víme, třeba se taky jednou proslaví a k nám právě na věž Putna u Mladé Boleslavy budou jezdit zástupy a taky budou držet na Instagram. No co my víme, třeba se to i u nás stane. Uvidíme, budeme si muset počkat. No ale prej se dokonce i naše věž zapíše do Guinnessovy knihy rekordů, což by bylo vlastně strašně cool a hrozně hustý. Stejně jako strašně cool jsou i naše songy. Třeba teďkon Fast Boy, Beautiful Life na Fajnu.

0: nám uzavírá naší první společnou hoďku dnešního warm-upu na fajnu a já doufám, že jste ready, protože společně máme ještě tři.
1: To nejlepší z hitparád. To nejlepší ze streamů.

nejlepší taneční remixy hitů, který dobře znáš. Poslouchej na Fine Fresh Radio. Poslouchej nás online na www.fineradio.cz. Fine Radio. Prostě hity.

0: Poslouchej nás online na fajnradio.cz.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwyn účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwyn. Pomáháme hrát zodpovědně.
4: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

0: Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci Fajn.
1: A pojďme se společně podívat z okna. Právě teď máme 21 stupňů Celsia, dnešní denní maxima pouze na 23 a nejméně bude 13, a to v noci. A pozor, nejenom, že prší, na některých částech republiky sice ne, ale přes celou republiku by se měl přehnat lehký déšť. To znamená ideálně deštník nebo pláštěnku, nebo třeba klidně i to SPF-ko, protože pamatujte si, i když je zataženo, je potřeba ho mít na obličeji.
0: Fajn. Krásné počasí přejí zmrzliny Fine Life. Fantastická chuť za fantastickou cenu. Koupíte v Makro a u dobrých maloobchodních prodejců. Jsme online. Online. Jsme na DAB+. Jsme v aplikaci Rádia CZ. Hot news.
1: Dokonce i ve 14.03 je tu plně připravená Hanka a její rychlý hot news.
2: Školní rok je za rohem a rodiče prvňáků už počítají, kolik je letos vyjde výbava. V té úplně základní variantě se dá vejít zhruba do 1500. Většina ale zaplatí spíš 3 až 4 tisíce korun. Největší položkou zůstává aktovka, takže rodiče stále častěji hledají, kde ušetřit. Umíte poznat, jestli příběh napsal člověk a nebo umělá inteligence? Podle nové studie to není vůbec jednoduché. Přes 1600 čtenářů autory nedokázalo spolehlivě odlišit a texty od AI dokonce často označovaly za zajímavější a kvalitnější. Podle vědců tak umělá inteligence začíná v literatuře člověka docela překvapovat. Pixar ukázal první ukázky z Coco 2 a Miguel už v nich není malý kluk, ale dospívá. Pokračování známého animáku má do kin dorazit v listopadu 2029.
0: Fajn. To nejlepší z rádia. Fajn. A momenty, který musíš vidět.
3: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
1: Čau lidi, krásný odpoledne. Já doufám, že se užíváte společně se mnou. Jestli ne, hele, vůbec nevadí, protože stoprocentně začnete. Buď díky našim skvělým songům, našemu playlistu, no a nebo skvělým tématům. Tady v té hoďce společně pořádně pokecáme. Mám na vás několik otázek, no ale ty rozjedeme až za chvilku. Do té doby třeba Lola Young, jejíme si na Fajnu.

Even Here is neskutečný banger Vertigo, který nám dojel ve 14 hodin a 15 minut. A já na vás mám obrovskou otázku. Myslíte si, že je komunikace ve vztahu důležitá? 724-634-634, jednoduchý číslo, napište mi a za chvilku si o tomhle tématu popovídáme malinko víc. A taky budeme rozebírat ještě něco trošičku jiného, hlavně o vztahový chemii. Jak jste na tom s vaším partnerem nebo partnerkou, jestli je to jenom ta jiskra, kterou jsme si všichni představovali, nebo si můžeme chemii v páru vytvořit i my sami? No, o tom si popovídáme za chvilku a ještě jednou vám to zopakuju. 724-634-634, jak moc je v páru důležitá komunikace. Do té doby třeba Robin Schulz, Sigala, Zoe West, jejich AM to PM na Fajnu.

0: vám ti dává nejvíc skvělý hudby, nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
1: Nový i klasický hity, fresh sound i vzpomínky, skvělej mood non-stop.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.

0: Joe Corey, Head and Heart, u nás ve 14.22 při Fine Warm-upu. Dneska s Míšou a konečně se jdeme podívat na vaše odpovědi. Já jsem se vás ptala, jestli je komunikace ve vztahu důležitá, protože prej díky právě komunikaci můžete ve vztahu vytvořit mnohem větší chemii. Nejde jenom o tu jiskru, jestli luskne a je tam, ne. Jde i o komunikaci, to znamená, jestli si třeba myslíte, že s vaším partnerem to tak nebylo, že tam nebyla ta jiskra, nebojte, prej opravdu stačí, když si spolu jenom povídáte. No a vaše odpovědi, vlastně Fanda s Jakubem z Mostu souhlasí s tím, že komunikace je velmi důležitá a vlastně s tím tvrzením souhlasí i Adam, jenom teda prej on komunikuje spíš sám. No, stává se, hele, občas je důležitý, abyste komunikovali opravdu oba dva v tom páru, protože vždycky jste na vztah dva a ne každému to jde tak jednoduše, to znamená, občas je fajn třeba zeptat a čekat na tu odpověď nebo druhou polovičku rozmluvit, i když ano, chápu, že občas je to opravdu složitý, ale co nikdy není složitý, tak to jsou naše songy, třeba za chvilkou Chemical Brothers, jejich Go u nás na Fajnu.
1: Co je hot v hitparádách? Co letí ve streamech? Co právě trenduje na TikToku? Máme na Fajnu. Máme na Fajnu. Vždycky hot, vždycky fresh. Fine. Fine.

0: Amazon.
1: Neon, hudba, lidi a noc, na kterou jen tak nezapomeneš. Tohle je Mizuno Neon Run. Fajn.
2: Pokud chcete zažít běh malinko jinak, tak už 29. srpna se v pražských Bohnicích koná právě Mizuno Neon Run. Na 5-kilometrový trase vás čekají lasery, LED zóna, světelné efekty, mlha a upřímně vy vlastně vůbec nemusíte závodit. Stačí, když si jenom vychutnáte neskutečnou atmosféru. Můžete běžet, jít, nebo si prostě všechno jenom a pouze užít. V cíli dostanete unicorn medaily a občerstvení ve takovém special balíčku. Navíc třeba svítící neonovou tyč. Večer pak pokračuje i afterparty, na který nebude chybět ani DJ René. Dorazit můžou jednotlivci, děti, rodiny, opravdu absolutně kdokoliv. Třeba dejtík si můžete udělat na tomhle skvělým běhu. Můžete se jednoduše jenom projít, užít si atmosféru. No a jak můžete právě vyhrát nebo si zasoutěžit o právě tenhle ten Mizuno Neon Run? No, nabíhejte na náš Instagram, kde jsme jako Fajn Rádio. Běžte do naší komunity, všechno se tam dozvíte, co, kde, jak, proč. No a třeba právě vy se budete moct nakonec zúčastnit.
1: My

Algoritmus ti doporučí vatu. Fajn ti pustí jen to, co fakt chceš slyšet.

0: Klok, klok. Sanka Doria. I already, I adore you. Při fajn warm upu. Right here. Dneska na fajnu. Baby, a jedna z posledních otázek týhle hoďky. Já jsem vám slíbila, že se společně musíme dát tok. A mě zajímá, jestli máte takzvaný syndrom zlýho světa. Znamená to, že prostě okolo, jo, je válka, tamhle ten problém, chudoba a přes internet, přes všechny média se na nás chrlí, co všechno je špatně, byl tu covid, teď máme další nějakou hroznou chorobu. No tak jestli si myslíte, že se jednoduše náš svět tak trošku valí do záhuby. Ano, zní to jako strašně, ale jestli vám jakoby nevadí tyhle ty všechny hrozný špatný zprávy, které se na nás chrlí ze všech stran. 724-634-634, napište mi a za chvilku tohle téma probereme ještě mnohem víc. Do té doby třeba Harry Styles, jeho American Girls na fajnu.
1: Fajn Radio. Poslouchej nás online na fajnradio.cz.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
2: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
3: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

Becky Hill Gantis, neskutečný song Run, který nám uzavírá naši druhou společnou hoďku na fajnu. Jsme přesně v půlce a já doufám, že jste plně ready si se mnou užít ještě naše poslední dvě.

0: nepotřebuje velký řeči. Stačí dobrý počasí, správní lidi a hudba, která tě chytí dřív, než začne refrén. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby a drží vibe přesně tam, kde má být. Fresh songy, hot klasiky, fajn nálada. Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh. Vždycky fresh. Vždycky fresh.
1: Fajn. Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
0: Nejlepší playlist, nejlepší ráno, nejlepší dopoledne, nejlepší odpoledne, nejlepší večer a nejlepší víkend. Nejlepší z nejlepších, nejlepší z nejlepších.
2: Duh.
0: Jo, posloucháš správný rádio a za pár vteřin už zase hrajeme.

0: Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci.
1: Fajn. Jsme online. Online.
0: Jsme na DAB+. Plus.
1: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot News.
2: 15.02 je tady plně připravená Hanka a její neskutečná moudra.
3: Ukrajinské armádě na frontě chybí vojáci a tak stále víc využívá drony. Ty mohou její schopnosti výrazně posílit. Samotnou pěchotu ale zatím nahradit nedokážou. Podle analytika jsme proto pořád velmi daleko od války, ve které by hlavní roli hrály jen bezpilotní systémy. Ve Švýcarsku skončil jeden strojvůdce okamžitě v práci poté, co si během řízení vlaku četl knihu. U železnice přitom strávil 15 let. Hájil se tím, že knihu měl jen jako podložku pod sešit, jenže soud jeho verzi nepřijal. Kolegové ho totiž při čtení natočili a výpověď následně potvrdil i soud. Na pátek 28. srpna se chystá další zajímavá podívaná na obloze. Měsíc se částečně dostane do zemského stínu a zastíněných bude přibližně 93% jeho povrchu. Největší fáze přijde kolem 6. ráno, jenže tou dobou už bude měsíc velmi nízko a bude zapadat.
1: Fajn.
0: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
2: A pojďme se společně ještě podívat na silnice. Nehoda je například v Českých Budějovicích, v ulici Strakonická. Dávejte na sebe pozor. Taky třeba u obci Buková, kde taky právě je menší nehoda. Těch nehod je mnohem víc a upřímně ulice jsou zasekanější než kdy jindy. Nebo třeba u Děčína, tam taky je jedna dopravní nehoda. Dávejte na sebe prosím pozor.
1: Fajn. Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
2: Čau lidi, krásný odpoledne, 4 hoďky s Míšou pokračujou a už nám zbývají pouze a jenom 2. Ano, velice smutný, ale nebojte, my si je společně stejně užijeme. A už za chvilku budete právě vy vybírat, jaký song si pustíme. No ale do té doby třeba skupina One Republic právě teď na Fajnu.

Univerzity neskutečný song Sell of Average, který nám dojel v 15 hodin a 10 minut při Fine Warm-upu. Benny Blanco, manžel Selena Gomez, vydal svoje album, a to 14. srpna, což vlastně není před tak dlouhou dobou. No ale to, že vydal album, to už možná většina z vás nejspíš asi ví, jestli ne, tak gratuluju, právě jste se dozvěděli novou informaci. No ale mě jde hlavně o obal právě zmiňovaného alba, protože celý to album je inspirovaný latinskoamerickou hudbou a právě na obalu je jeho karikatura a prej podle některých spíš hejtru, já jsem chtěla říct fanoušku, ale to úplně ne. Benny si dělá srandu právě z lidí z Latinské Ameriky. No ale Benny se brání, že ne, že to má být pouze pro pobavení, že je to prostě jeho větší hlava, Ježíš Maria, nic obrovského. A na rovinu asi by fakt lidi měli být jako méně přecitlivělí, protože z největší pravděpodobností ano, opravdu pouze to mělo být pro pobavení, nemělo to být nic agresivního, a když už někdo udělá album, no, jako samozřejmě je fajn, že má reakce, díky tomu se právě to jeho album dostane k více lidem, ale i tak prosím vás, be nice, be cool, není to nutný vždycky tady se vším se hádat, jenom kvůli tomu, že si myslíte, že dneska jste měli pravdu. Samozřejmě do zákulisí nevidíme, ale nejspíš to opravdu nebylo tak strašný, jak se právě teďkon všude hrotí. No a co nikdo není strašný, tak to jsou naše songy. Třeba teďkon Tate McRae, Just Keep Watching u nás na Fajnu.

0: Gracie Abrams, That's So True a my na Fajnu si dáme jedno rychlé hlasování. Já mám pro vás dva songy a mě zajímá, který z nich je lepší a jaký si za chvilku pustíme. Jako první skvělej letní banger Justin Bieber, Nicki Minaj, jejich Beauty and Beat. No ale není jediný, který mám na výběr. Jako druhý Harry Styles, American Girls, upřímně platí o něm úplně to stejný. Taky letní pecka, kterou možná si za chvilku zahrajeme, no ale znova. Tady to všechno už je jenom a pouze na vás. 724-634-634, napište a který vyhre, ten si pustíme za chvilku.
1: Největší hudební hvězdy.
2: I'm Pink Panthers.
3: Hey, it's Noah Kahan.
4: Hey, it's Ella Langley.
1: Sleduj Fajn.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí. Fajn rádi.

0: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
1: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

Smith, Neil Horan. Drive safe a já doufám, že vy řídíte stejně bezpečně, jako na fajnu řídíte náš playlist. Protože přesně o to mi šlo. Před chvílí jsem se vás ptala, jaký ze dvou songů je ten nejlepší. Pustila jsem vám dva. Jeden od Harryho Stylese a jeden od Justina Biebera. No a máme vítěze. A upřímně, Justin vyhrál na plný čáře. Je vidět, že i když Justin bouchnul už před, to je neuvěřitelný, on bouchnul před 15 lety. Ano, 15. A i tak pořád je u vás na špičce. A my mu to strašně přejem, to znamená právě teď Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and Beat u nás na Fajnu.

Skvělej letní banger Zara Larsson, Lush Life u nás na Fajnu. A my tady máme další krásný obohacení našeho playlistu. Olivia Rodrigo, Good For You.

0: doufám, že jste rady si tenhle banger dát úplně celý, protože bude už za chvilku u nás na Fajnu.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní kapsičky Felix Fantastic v želé 120 kusů se slevou 21% za 899 korun. Allegro Days jen do 23. srpna.
2: Nový tracky. Témata, který chceš vidět a

0: 5, 9, brown eyes.
1: Dave Thames, Rain Dance, neskutečný song v 15 hodin 51 minut. A na fajnu si musíme říct, že láska je opravdu, opravdu láska. Ve chvíli, když milujete, tak je to jeden z nejkrásnějších pocitů, který jenom existují. No ale taky občas by lidi, co jsou ve vztahu, chtěli být single. A to z jakého důvodu? Je to úplně strašně jednoduchý. Kvůli tomu, že ve chvíli, když s někým trávíte až moc času, jednoduše jste s ním pořád, tak vás to může malinko už trošičku přehltit. Ano, stává se to všem. Je to úplně normální, neznamená to, že vašeho partnera nebo vaši partnerku nemilujete. Znamená to, že jste jednoduše jenom a pouze lidi, kteří chtějí existovat malinko i sami a mít svůj vlastní prostor. Tohle je menší

0: Good Feeling, song, který nám ukončuje naši předposlední hočku při Fine Warm Upu dneska s Míšou a já doufám, že jste plně ready na poslední.
1: Co je hot v hitparádách? Co letí ve streamech? Na TikToku. Máme na Fajn. Máme na Fajn. Fajn. Vždycky hot. Vždycky fresh. Fajn.
0: Fajn Radio. Prostě hity.

poslouchej Fajn Fresh Radio přes webovky. Fresh. Hudba, kterou miluju. To je Fajn Fresh Radio.

0: Fajnradio.cz. Právě teďka máme 19 stupňů Celsia, ale dnešní maxima okolo 23 a celkově na některých částech republiky by mělo spadnout ještě pár kapek. To znamená, deštník opravdu doporučuji si vzít sebou.
1: Fajn. Krásné počasí přejí zmrzliny Fine Life. Fantastická chuť za fantastickou cenu. Koupíte v Makro a u dobrých maloobchodních prodejců.
2: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
3: Jsme online.
4: Jsme na DAB+.
3: Jsme v aplikaci Radia.cz.
0: Dokonce i v 16 hodin a 3 minuty je tu plně připravená naše Hanka.
5: Školní rok je za rohem a rodiče prvňáků už počítají, kolik je letos vyjde výbava. V té úplně základní variantě se dá vejít zhruba do 1500. Většina ale zaplatí spíš 3 až 4 tisíce korun. Největší položkou zůstává aktovka, takže rodiče stále častěji hledají, kde ušetřit. Umíte poznat, jestli příběh napsal člověk a nebo umělá inteligence? Podle nové studie to není vůbec jednoduché. Přes 1600 čtenářů autory nedokázalo spolehlivě odlišit. A texty od AI dokonce často označovaly za zajímavější a kvalitnější. Podle vědců tak umělá inteligence začíná v literatuře člověka docela překvapovat. Pixar ukázal první ukázky z Coco 2 a Miguel už v nich není malý kluk, ale dospívá. Pokračování známého animáku má do kin dorazit v listopadu 2029.
1: Fajn.
6: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
0: Krásný odpor, čau lidi, pokračujeme ve Fajn warm-upu. Zbývá nám poslední hočka dneska, 4 hočky s Míšou, neskutečný, krásně to uteklo, ale ještě není konec. Ještě ne, poslední hočka odstartuje nám i například Miley Cyrus, The End of the World, právě teď na Fajnu.

True Gale, Wish for Tinker. Neskutečnej song. 16.13 na Fajnu. A taky na Fajnu jedna skvělá akce, která proběhne už 21. srpna v Karlových Varech. Rozjede se tam velký open air, kde bude například Nick Tendo, Benny Cristo, Anet X a spousta dalších. Hlavně náš Fajn dostal exkluzivně poslední VIP lístky. Můžete si o ně zahrát buď na našem Instagramu, kde jsme jako Fajn Radio, nebo taky něco málo. Máme i pro ty, co poslouchají Fajn Drive s Jindrou, který pozor, bude už za 15:45. Jindra vezme třetího volajícího a dá mu úkol. Když tenhle úkol splní a zvládne, tak vyhraje neskutečný dvě vstupenky na Hot Springs Festival. To znamená, buďte ready a třeba vyhrajete právě.

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít jeden správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě,
0: na párty, v autě, v hlavě, tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.

0: Good Neighbors Home Song, který nám dojíždí v 16 hodin a 21 minut na Fajnu. Ale samozřejmě to není pouze jediný song, který v našem skvělém playlistu máme. Už za chvilku tady například bude Lady Gaga, její Dead Dance. Nebo DJ Snake, Justin Bieber, Let Me Love You. Jednoduše letní playlist je absolutně nabitej a já věřím, že vy si ho užíváte společně s náma, s Fajnem.
1: Zapomeň na playlist.

0: Snake, Justin Bieber. Let me love you. Letní banger u nás na Fajnu. A dáme si společně jeden banger, který by vám mohl udělat extrémní radost. A taky zasytit váš žaludek. Protože jeden americký řetězec fast foodu rozdává 1000 burgerů ve chvíli, když dokážete, že váš milostný život je opravdu extrémně v troskách. Věřím, že většina z vás by nedostala jenom 1000, ale klidně 2000, protože já znám přesně ty příběhy typu můj bože, támhle mě opustil, protože támhle, no a támhle mě podvedla, ano, přesně tak. Tohle častokrát vidím tady ve zprávách, protože já si pamatuju několik příběhů, který mi přišly a přesně to znám. Ale samozřejmě neříkám, že každý. Někdo by se prostě a jednoduše nenajet, protože ne každý máme špatný milostný život. A já přeju, abyste právě vy ho neměli. Jenom byste se bohužel tady v tom fast foodu asi nenajedli. Ale nevadí, třeba dobrý milostný život mám může přivodit i třeba super song, například Shakira, její Daj Daj na Fajnu.
1: Vždycky hot, vždycky fresh.

0: jeho Be Mine. 16.41 při Fine Warm Upu. A my se musíme pořádně podívat, zahledět do našeho playlistu na Fajnu. Už za chvilku neuvěřitelný Teddy Swims, jeho Mr. Know-It-All. Ale pozor, není to úplně všechno, co nám za chvilku pojede, taky Kalat. Tied Up. Jedna z největších novinek, kterou máme u nás v playlistu. No a taky už za pouhých 18 minut bude za mikrofonem Jindra. Bude Fine Drive, ve kterém si například můžete zasoutěžit. No buďte ready, je to opravdu hodně.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
4: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
5: Music. Fine.

Tied Up, song, se kterým se dneska na Fajnu loučíme. Je to tak 4 hoďky warm-upu za náma. A opravdu je konec a nejspíš se neuslyšíme ani zítra. Nebojte, Kristýnka se vám vrátí v plný energii. Samozřejmě já osobně nemůžu říct, jaký zítra bude, ale já zítra opravdu tady vysílat nebudu. Ale i tak, ať tady bude úplně kdokoliv, věřím, že si s ním warm-up od 13 do 17 plně užijete. A my se společně slyšíme o víkendu od 7 do 11. Tak čauky.

Marco, Yindra Jampa. Slunce zapadá, město žije a první drink cinkne o stůl. A v rádiu hraje song, který budeš mít ještě pár dní v hlavě. Fajn přináší nejvíc skvělý hudby a vibe, který prostě sedí. Do auta, na pláž, na večer, zase trochu utrhne. Fajn. Fajn rádio online.

0: lži.
1: Herna u dětka. Exkluzivní novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.

0: který stojí za tvůj čas.
1: Instagram, TikTok, YouTube.
0: Sleduj Fajn.
1: Jsme online.
0: Jsme na DAB+.
1: Jsme v aplikaci Radia.cz.
2: Pojďme se podívat na to, co se děje ve světě, a o to se postará Hanička.
3: Ukrajinské armádě na frontě chybí vojáci, a tak stále víc využívá drony. Ty mohou její schopnosti výrazně posílit. Samotnou pěchotu ale zatím nahradit nedokážou. Podle analytika jsme proto pořád velmi daleko od války, ve které by hlavní roli hrály jen bezpilotní systémy. Ve Švýcarsku skončil jeden strojvůdce okamžitě v práci poté, co si během řízení vlaku četl knihu. U železnice přitom strávil 15 let. Hájil se tím, že knihu měl jen jako podložku pod sešit, jenže soud jeho verzi nepřijal. Kolegové ho totiž při čtení natočili a výpověď následně potvrdil i soud. Na pátek 28. srpna se chystá další zajímavá podívaná na obloze. Měsíc se částečně dostane do zemského stínu a zastíněných bude přibližně 93% jeho povrchu. Největší fáze přijde kolem 6. ráno, jenže tou dobou už bude měsíc velmi nízko a bude zapadat.
0: Fajn Drive. Hudba, kterou miluju. Přesně tady. Fajn Drive. Fajn Drive. Jindra Žampa.
2: OK, 17 hodin, 3 minuty k tomu startuje pondělní Fajn Drive. Tři společné hodinky jsou před náma. Za chvilku se podíváme na to, jestli je v pohodě, když jste ve vztahu, ale i tak se občas podíváte po jiný. Do té doby Tame Impala a Jenny nebo Ray, Where is my husband? Právě teď na Fajnu.

0: Impala a Jenny Dracula. To je track, který nás navajbil na pondělní odpoledne na Fajnu. A hele, jste zamilovaný až po uši do svého partnera, jste spolu fakt rádi, ale občas si říkáte, tyjo, jaký by to bylo asi být zase single. Podle mě je to úplně normální. Neznamená to hned, že chcete utíct ze vztahu nebo že vám doma něco chybí. Někdy prostě člověk jenom zatouží po tom, že řeší jenom sám sebe. Nemusí někomu psát, nemusí se s někým domlouvat, prostě si večer lehne, pustí si serož a je mu úplně jedno, co dělá ten druhej. A pak si třeba po dvou dnech řeknete, že je vlastně dobrý, že toho partnera máte, že je vám vlastně ve dvou líp. Hele, napište mi, jestli to máte taky tak. Milujete svého partnera, ale občas byste si dali pár dní úplně, ale úplně single života. A co byste udělali jako první věc, kdybyste na pár dní zase byli single? Nebojte se toho, napište mi to upřímně na 724-634-634.
1: Míň vybírání, víc vibe. Fajn.
2: My vybíráme teky, ty řešíš život.
1: Nový hity, fresh objevy a vibe, který nemusíš hledat.

0: herec, do kterého byste neřekli, že je mu teprve 24 let. Benson Boone nám dohrál na fajnu v 17 hodin 21 minut. Pojďme se vrátit k tématu. Ptal jsem se vás na to, jestli milujete svého partnera, ale občas byste si dali pár dní úplně single života a případně, co byste udělali jako první. Hanička mi napsala, hele, není to výhra bejt sama, je mi smutno. Nenudím se, mám plno zálib, ale je smutno. Haničko, posíláme lásku a doufám, že si brzo najdeš někoho, aby si nebyla sama a nebylo ti smutno, ale díky, že posloucháš. Pak napsalo Martin, s přítelkyní jsme šťastný, ale občas mě štve, že se musíme pořád na všem domlouvat. Single život měl v tomhle něco do sebe. Hele, Martine, co si budem, takový jsou ženy, ty prostě potřebují mít všechno jasně naplánovaný. A do třetice mi napsal David, asi bych šel 3 dny po sobě s kámošem a na pivo a vůbec bych neřešil, kolik je hodin. Tak jo, dejve, v kolik kde? Fine Drive. Get ready for the sound. Fresh. What's up, y'all? This is Jack Harlow. I'm Post Malone. This is Beyonce. Hey, this is Halsey. Poslouchej Fine Fresh Radio. www.finefresh.cz.
1: To nejlepší z rádia. A momenty, který musíš vidět.
2: Sleduj Fine na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fine.
1: Co je hot v hitparádách?
2: Co letí ve streamech?
1: Co právě trenduje na TikToku?
2: Máme na Fajn.
1: Máme na Fajn.
2: Vždycky hot.
1: Vždycky fresh. Fajn.

Gigi Perez, Sailor Song. Takovej song, jak já říkám, na pohodindu, takhle, při pondělku, na fajnu. My popojedeme dál, před náma Hearse a Purple Disco Machine, Wonderful Life. Možná vás to překvapí, ale tenhle ten track není úplně novinka. Původně od Hearse vyšla už v roce 2010, Purple Disco Machine ale teď po 15 letech úplně překopal do tanečnějšího kabátu. Takže vlastně stará melancholická klasika, ale najednou song, na který to chcete pořádně rozjet. Tak jo, jste ready? Jdeme na to. Wonderful Life od Hearse a Purple Disco Machine. Právě teď na fajnu.

jiného by vás dneska mělo nabít energii než BB Rexha a Faithless New Religion. Posloucháte Fajn v 17 hodin 40 minut a lidi, chemie mezi dvěma lidma. Buď tam je, a nebo tam prostě není. A nebo si myslíte, že si ji vlastně můžeme tak trochu vytvořit? Někdy potkáte člověka a hned si říkáte, tyjo, tady to prostě fakt funguje. Ale podle psychologů chemie není jen nějaká magická jiskra. Dost dělá i to, jak spolu mluvíte, jestli se navzájem posloucháte a jestli se vedle toho druhého cítíte dobře. Takže možná v některých případech takový to, my prostě nemáme chemii, není úplně konečný rozhodnutí. Měli jste někdy s někým nulovou chemii a pak vás úplně překvapilo, jak moc jste si nakonec sedli? Napište mi to na 724 634 634. Fine Drive

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám. Yeah.

posloucháte Fajn v pondělí 17. srpna za Majkem i Indra. A já jsem se vás ptal na to ohledně chemie mezi lidma. Jestli jste někdy s někým měli nulovou chemii a pak vás úplně překvapilo, jak moc jste si náhodou sedli. Hanka mi napsala: ahoj, já to takhle měla s manželem, když jsme se poznali, z mé strany tam ze začátku žádná nebyla. Dala jsem tomu šanci a jsme spolu 8 let, z toho 3 roky manželé. Tak to je nádherný, Janičko. Tak vidíte, že ta prvotní chemie se tam ještě dá vytvořit. To by mě vlastně nenapadlo, protože se mi to tolikrát v životě nestalo. Nela mi napsala: s jedním klukem jsem ze začátku vůbec nic necítila. Pak jsme se párkrát potkali a najednou boom. OK, tak je vidět, že podle psychologů to teda funguje. A do třetice mi napsal Šimon: na prvním rande úplná katastrofa, po druhý jsme se sedli a dneska jsme spolu 3 roky. Tady jsou samý šťastný zadaný páry. To je dobře.

0: Ron Witkomp nám zakončuje první hodinku Fine Driveu. Před náma jsou ještě dvě hodinky, tak u toho buďte se mnou.
1: Algoritmus ti hodí všechno. My ti pustíme jen

0: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
1: Fajn. The number one hit music station.
2: Fajn Radio. Instagram Fajn Radio.
3: To jsou novinky, soutěže a exkluzivní obsah.
2: Dej follow a buď stále v obraze.
3: S Fajnem.
2: S Fajnem.

0: Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci.
1: Fajn. Víc hudby, víc hvězd, víc fajn. Sleduj tohle všechno na našich socials.
0: Sleduj fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj fajn.
2: 18 hodin, 1 minuta k tomu, za Majkem je Rosnička Jindra. Dneska počáso úplně nepočásuje, aktuálně máme srážky po celé republice, je 23 stupňů, zítra to nebude o moc lepší, zítra se ještě víc ochladí, zítra teplota vyšplhá maximálně k 19 stupňům a deštníček si na zítřek rozhodně připravte.
1: Fajn.
2: Pojďme se ještě v rychlosti podívat na to, jak to jezdí nebo spíš nejezdí. Nehoda ve Zlíně v ulici Lukovská, tam jsou dva osobáky v sobě. Nehoda taky u Olomouce, ulice Foerstrova, tam jsou dva osobáky v sobě a další dva osobáky v sobě. Na místo jede policie České republiky, nehoda taky na D1, je to u výjezdu na Polsko, taky tam je havárie osobního auta, tak projíždějte se zvýšenou opatrností.
3: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
0: Fine Ride. Fine Ride. Jindra Žampa. Jindra Žampa.
2: OK, 18 hodin, 2 minuty k tomu, startuje druhá hodinka Fine Driveu, díky, že jste u toho se mnou. Tahle ta hodinka bude neskutečně nabitá, protože budeme soutěžit o dva lístky na Hot Springs Festival. Tak dávejte bacha, protože za chvíli je dost možný, že přijde výzva na volání mě sem přímo do studia. No ale do té doby si řekneme, jaký legendární track slaví 8 let. Teď už ale Alex Warren a Fever Dream, právě teď na fajnu.

Guetta, taky Teddy Swim, Stones and I, Gone, Gone, Gone. Myslím si, že ideální track na navajbení pondělního večera na fajnu. A lidi, popojedeme dál. Dneska je to přesně 8 let, co vyšel jeden z největších hitů Ava Max, Sweet But Psycho. Přesně 17. srpna 2018 se s Ava Max prakticky přes noc udělala světová popová hvězda. Dostala se na jedničku ve více než 20 zemích a v Americe to dotáhla až na top 10 billboardů. Je to hustý, že se to všechno stalo ještě předtím, než pořádně jí znali. Tak Ava s producentem Cirkutem nahrávala songy doma a jeden z nich dali na SoundCloud a právě díky němu se jim začaly ozývat nahrávací společnosti a pak přišel tenhle ten track a od té doby je to jedna z nejvýraznějších popových osobností na scéně. Pojďme oslavit tenhle ten legendární track právě teď na fajnu. Oh,

0: Kygo, taky Khalid a Griffin, Save My Love. 18 hodin, 20 minut, to je aktuální čas na Fajnu a lidi, léto se pomalu chýlí ke konci a je potřeba ho vyžímat naplno. Takže jestli ještě nemáš plán na tenhle pátek 21. srpna, tak teď dávej pozor, protože v Karlových Varech na Meandru bude Hot Springs Festival a ten line-up za mě fakt stojí za to. Izomandias, Benny Cristo, Nick Tendo, Loud, Anet X, Kojo, no a my na Fajnu tě tam můžeme dostat i s parťákem. Každý soutěžní den dáme jednomu z vás jednoduchý úkol, řekneš nám tři věci na daný téma a budeš na to mít jenom 5 vteřin, takže žádný dlouhý přemýšlení, prostě vystřelit 3 odpovědi a doufat, že jsou správně. A už za chvilku budeme soutěžit o 2 lístky na Hot Springs Festival. Zvednu to 3. volajícímu, tak volejte právě teď. 724-634-634. To je číslo, na kterém právě teď můžeš soutěžit o 2 lístky.
1: Fine Drive.
2: Fine. Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
1: Fajn. Vždycky hot, vždycky hit.
3: My name's John Ray.

0: Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci.
1: Fajn.
0: Den bez dobrý hudby.
1: To je jak drink bez ledu.
0: Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby, nejvíc energie a vibe, co

0: Eagle, Move Into The Sun. To je track, který nám dohrál na Fajnu v 18 hodin 28 minut. Je to tady, právě teď jdeme soutěžit o dva vstupy na Hot Springs Festival, který se koná už tenhle pátek 21. srpna v Karlových Varech. A já se ptám, kdo se dovolal?
1: Ahoj, tady Eliška.
0: Čau Eliško, hele řekni mi, jaký zatím nejvíc top zážitek si zažila letošní léto?
1: No, asi hle píchlá guma, dvě hladový děti, dálnice a nervózní chlap na telefonu. Výborný, doporučuju.
0: OK, takže dva lístky na ten festival by se ti asi po těch zážitcích hodili, viď?
1: Jo, určitě.
0: Hele, je to úplně jednoduchý, já ti řeknu daný téma a na to budu potřebovat znát tři odpovědi, ale budeš na to mít jenom 5 sekund, jo?
1: Dobře,
0: tak jo. Hele, dneska po tobě nebudu chtít žádný složitý otázky, přece jenom je pondělí, jsi první soutěžící, tak jsi na to ready?
1: Jdem na to.
0: Tak jo, jdeme na to. Řekni mi tři interprety, který bys chtěla vidět na festivalu.
1: Izomandia.
0: Aha.
1: Benny,
0: Christopher. A Nintendo. Yeah! Je to tam! Dva lístky na Hot Springs Festival jsou tvoje. Už Víško by se vzala sebou?
1: No, já vezmu toho manžela, aby byl nervózní a děti dáme babičce.
0: Chápu, myslím, že si to po tomhle létě zasloužíte. Já ti extrémně gratuluju, doufám, že si to užiješ. Poprosím, aby si zůstala na drátě a ještě jednou ti moc gratuluju.
1: Perfektně, děkuju.
0: A vy nebojte, soutěžíme až do čtvrtka, takže lístky ještě máme.
2: Nechte chaos celýho dne za sebou a užijte si ty nejnovější hity.

0: Dominic Fike, White Keys, posloucháte pondělní Fine Drive. Hele, některé jídla prostě nechutnají jenom jako jídlo. Ochutnáš je a najednou si zpátky u babičky, na chalupě a nebo někde u vody. V létě to podle mě funguje úplně nejvíc. Takový třeba ovocný knedlíčky, langoš, nebo takový chlebíček s máslíčkem, to jsou přesně ty věci, které mají v sobě kus našeho dětství. A třeba borůvkový knedlíky jsou mimochodem jedna z typických českých letních klasik, přestože je to za mě docela těžký jídlo, tak podle statistik tohle to je taková letní česká klasika. Každopádně lidi, mě zajímá, jaký český letní jídlo vás okamžitě vrátí do dětství a proč zrovna tohleto daný jídlo. Napište mi to na 724 634 634.
1: Fine Drive.
2: Fine. Dobrá hudba.
1: Divný internet.
2: Jsme u obojího.

skvělý pondělní večer na Fajnu. Tohle to byl Benson Boone a předem se omlouvám všem, kteří právě teď jedou autem a mají hlad. Protože my jsme tady řešili český jídla, který vás vrátí do dětství. Ptal jsem se, co je to za vás. Verča mi napsala řízek mezi chleba. To je moje dětství. Je pravda, že co by to bylo za dovolenou, kdyby jsme neměli zavalený řízečky mezi chlebíček a k tomu samozřejmě tu nakládačku, že jo? Bez toho by to nebylo ono. David mi napsal jahody s cukrem a mlíkem. Jednoduchý, ale miluju to. To jsem nikdy neskoušel, ale díky za tip, vyzkouším. Ondra mi napsal zmrzka z automatu na koupališti. Pořád chutná stejně. Chápu, točená je prostě nejvíc na světě. A Terka mi napsala bramboráky od státy. Ty jsme měli skoro každý prázdniny. Bramboráky úplně miluju a teď už nevím, co dřív se udělám dnešní večer.

0: Slavíček nám zakončuje druhou hodinku Fine Driveu. Před náma je poslední společná hodinka. Pojďte do toho, protože začneme klasicky 10-minutovkou podle vás. Vy diktujete tracky, já hraju.
1: To nejlepší z hitparád.

0: Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci
1: Fajn. Fajn Drive.
0: Fajn Drive Jindra Žampa. Jindra Žampa. Pull my trigger, let me blow
2: your mind. 19 hodin, 1 minuta, k tomu startuje třetí hodinka Fine Driveu a začneme klasicky 10-minutovkou podle vás. Ty, co jsou tu poprvé, tak to vysvětlím. Příštích 10 minut budu hrát to, co vy budete diktovat. Číslo je 724-634-634. Můžete mi psát SMSky, iMessagesky na WhatsApp anebo na Instač Fajnu. Odpočet je na 30 sekund a startuje právě teď.
3: 10 minutes for you. 10 minut tvých soudů.
1: Máš 30 sekund.
3: Pošli název tvý oblíbený songy.
1: Pošli název tvýho oblíbenýho tracku.
3: A rozhodni, jak bude Fajn playlist v následujících 10 minutách hrát.
4: 10 minutes for you.
2: Tik-tak, tik-tak, tik-tak. Vy jste neskuteční rychlíci. První zprávu tady máme od Lukáše, který si přeje Štajna 27 a Habibi, má Habibi, dobře, může bejt. Co tam dáme jako dvojku? Jako dvojku tady máme Kalina a Pistácie. To jsme tady dlouho neměli, dobře, dáme. Když chcete, tak dáme. Co dáme do třetice? Máte posledních pár sekund a do třetice to bude od Domína. Would I Lie to You. Tak jo, první trojku máme hotovou. Dopisujte i další tracky, třeba se dostanou do velkého finále.
3: 10 minutes for you.

a Sofian Mečmeč, Pistácie, to je track, o který jste si psali v 10 minutovce podle vás. Posloucháte Fajn, před náma je třetí track v pořadí David Guetta, Would I Lie To You, a hned potom nás čeká velký finále. I dneska tady mám 3 tracky, každý je teda úplně odinut a jsem zvědavej, jak to rozseknete. Rozseknout to můžete na nejrychlejší, který zavolá právě teď na 724 634 634 a rozhodne o tom, jak zakončíme tu dnešní 10-minutovku. Linka je volná, tak volejte 724 634 634. 10 minutes for you.

0: David Guetta, Would I Lie To You, posloucháte Fajn a před náma je velký finále 10 Minutes For You. Dneska se nejrychleji dovolal Nikita. Čau, Nikito.
1: Zdravím do rádia, čusky, busky, čusky, večer přeušen.
0: Čusky, busky, hele, my jsme tady před chvílí řešili prasárny v létě. Co je za tebe nejoblíbenější letní prasárna?
1: Určitě nějaká grilovanice a pivečko a hezký večer s přáteli.
0: Ok, absolutně chápu. Hele, mám tady pro tebe 3 tracky, jsi na to ready?
1: Ready.
0: Tak jo, tohle to je jednička. Poetika, song Blízko, varianta číslo 1. Pojďme si dát 2, to je velký old school. One D, What Makes You Beautiful. Varianta číslo 2, mám tady ještě 3 a ta je úplně odinut. Shakira a Daj. Hele, Nikito, je to ve tvých rukou, ty můžeš rozhodnout o tom, jak to dnešní 10-minutovko zakončíme.
1: Hele, mám rád číslo 3, mám rád tu ženskou, co to zpívá, takže jdem do 3.
0: Je sexy, viď, vypadá mega dobře.
1: Yes.
0: Já jsem ji teď viděl na to mistrství světa a musím říct, že vypadá fakt luxusně, stejně jako před 20 lety.
1: No jasně, hele, pořád je to kočka.
0: Je. Hele, je někdo, komu bys ten track chtěl poslat?
1: Jenom sám sobě a tobě, ať to užijem a tak jo. To bude líbit.
0: Tak si to pojďme užít, já ti přeju krásný večer a hezký zbytek léta, měj se hezky.
1: No já s ním všem taky, čus.
0: Ahoj, čus. 10 minutes for you.

0: Neříkejte mi, že jsem sám, který tam slyší bidet, bidet, bidet, bidet. Že to tam je? Michael Jackson nám dohrává na Fajnu v 19 hodin 21 minut a lidi, nastala docela zajímavá změna ve světě seznamovacích aplikací. Bumble ruší svoje známé pravidlo, podle kterého musela po meči jako první napsat žena. Pro nás chlapy to bylo velice příjemný, každopádně je tomu teď jinak. Nově může první zprávu poslat kdokoliv a navíc už na odpověď není jen 24 hodin, ale rovnou 72. Bumble to vysvětluje tím, že lidi chtějí při seznamování méně stresu a víc volnosti, takže žádný čekání, kdo se odhodlá jako první. Mně se teda líbila ta první varianta, ale chápu, že ženám je sympatičtější, že i chlap za to může vzít na začátku. Každopádně mě zajímá, napište mi, když se s někým mečnete na Tinderu, na Bumble, je jedno kde, tak píšete první anebo čekáte, až se ozve ten druhej. A máte nějakou meč větu, jako nějakou, kterou víte, že zaručeně funguje jako první, napište mi to na 724-634-634. Fajn Drive.
1: Fajn. Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
2: Nový tracky.

To nejlepší z hit parád. To nejlepší ze streamu.

0: Benny Cristo a Kojo, jejich novej track SPF. Něco, co se v létě určitě hodně hodí, posloucháte fajn v 19 hodin 30 minut. Pojďme zpátky k tématu, řešili jsme tady Bumble a to, že seznamovací aplikaci, ve který bylo pravidlo, že první musela napsat žena, už to tak není, je to zrušený, už může napsat i chlap a čekací doba už není 24 hodin, ale 72 hodin. Ptal jsem se, když se s někým mečnete, tak jestli píšete první anebo čekáte, až se ozve ten druhej. Napsal mi tady Radim, který píše, nedávno jsem si založil Bumble, bohužel jsem si nastavil, že jsem žena, omyle. Takže mi píšou jenom samý frajeři, radši dělám, že tam nejsem. No, tak stane se, no, tak je to jeden klik tam, jeden klik sem, absolutně to chápu. Pak mi napsala Verča, já píšu první, když se mi fakt líbí, nehodlám čekat 3 dny. To se mi líbí, věřím, že i frajeři to ocenějí, protože z mý pozice, já když jsem tehda před lety byl na Tinderu, tak jsem rozhodně nerad psal jako první. A mega jsem ocenil, když mi ta frajerka napsala, Tomáš napsal, vždycky čekám, jsem srab. Tome, jsem ve tvým srabáckým klubu. Do třetice napsala Nikča, záleží, kdo má lepší profil. Když mě zaujme, napíšu. Hele holky, věřte mi, že chlapi mega ocení, když napíšete, ale zároveň my chlapi nesmíme být sraby. Necháme to radši být. Před náma Bruno Mars, I Just Might. Právě teď, na fajnu.
1: Vždycky hot, vždycky fresh.

0: Neon, hudba, lidi a noc, na kterou jen tak nezapomeneš. Tohle je Mizuno Neon Run. Fajn.
1: Tak jo, aby toho nebylo dneska málo, tak pro vás máme další soutěž. Co takhle si konec léta malinko rozsvítit? Mizuno Neon Run se běží 29. srpna v pražských Bohnicích a není to žádnej závod o čas. Jde hlavně o atmosféru, o světla, o hudbu a zábavu. Čeká vás 5 kilometrů plných neonových zón, UV světel, laserů a mlhy a v cíli dokonce svítící jednorožčí medaile. To prostě potřebuješ mít. A soutěž, jo? Máme pro vás 20 registrací, přičemž každý výherce získá rovnou 4 vstupy. Stačí sledovat náš Instagram Fajnu, tam se připojit do naší komunity a odpovědět na otázku, za jak dlouho byste si myslíte těch 5 kilometrů zvládli uběhnout. Takže běžci, chodci i úplní neběžci, klidně to zkuste. No a výherce vybíráme už v pátek, tak se zapojte co nejdřív, ať to stihnete a vidíme se tam.
0: Nejbarevnější běh léta. Mizuno Neon Run 29. srpna v Praze. Víc na neonrun.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
3: All the hits. Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

Letí, 3 hodinky utekly jako voda a pondělí jsme, myslím si, zvládli ve zdraví. Já se na vás budu těšit zase zítra od 17 do 20. I zítra budeme soutěžit o 2 vstupy na Hot Springs Festival. Dnešní zájem byl naprosto enormní, tak jsem zvědavej, kdo to vyhraje zítra. No, já se loučím, ale s fajným rozhodem zůstaňte, protože po mně Next Generation a dneska mě tady za majkem vystřídá borec, který nás reprezentoval na Eurovizi a za mě se umístil na dost dobrém místě. Jmenuje se Daniel Žižka. Masakr je, že ještě před 2 rokama tady začínal v Next Generation, o rok později, což nás reprezentoval na Eurovizi a pořád je tady s náma v týmu. Je to neskutečný sympaťák s charismatickým hlasem. Dejte se s ním tady necelou hodinku na fajnu a za mě už jenom 2 slova.

0: Jsme fajn.
1: Posíláme tě na ty nejlepší koncerty.
2: Please welcome
0: One Republic.
3: Hi, this is One Republic.
0: Prodigy.
4: Bruno Mars here. Literally, I'm returning for a concert.
5: Hey, I'm Gracie DeBons.
6: It's Olivia Rodrigo.
7: Hi, we're Blackpink.
8: Welcome to the show.
1: Jo, dáváme ti na ně lístky.
0: Fajn.
5: Vždycky, ho?
1: Vždycky lístky na nejlepší koncerty. Vždycky hot.
5: Vždycky fresh.
1: Fajn. Next generation.
0: Next generation.

0: vás všechny hrozně moc zdravím. Moje jméno je Daniel Žižka, jsem zpěvák a skladatel a vítám vás u mý nový Next Generation. Tohle je vlastně první Next Generation po mojí letošní zkušenosti s Eurovizí. Takže to byl naprosto úžasný a šílený půl rok, za který jsem strašně vděčný, ale jsem taky hrozně vděčný Fine Radio a vám všem, že tady můžu znovu bejt a že vám zase můžu pustit nějaký písničky, který zrovna poslouchám, který mě zrovna baví. A hnedka ta první, kterou si pustíme, je z mýho vlastního katalogu. Je to můj nejnovější single, který se jmenuje Since We've Changed. Je venku právě teď i s videoklipem, který najdete na YouTube. Vlastně jsme ho celý natáčeli na film a odehrává se v autě a já jsem na něj vlastně hrozně moc pyšnej, takže budu rád, když si ho po skončení dnešní Next Generation pustíte. Ale teď už si užijte tuhle novou skladbu, jmenuje se Since We've Changed.
1: Next Generation.

0: Next Generation.
1: Právě dohrál můj novej single s názvem Since We've Changed. Doufám, že se vám líbil. Moje jméno je Daniel Žižka. Posloucháte můj další Next Generation. A teďka se posuneme na další dvě skladby od dvou umělců, kteří mě poslední dobou šíleně inspirují. A konkrétně to teďka bude Jesse Mazin a Dirty Blonde a jejich písně I Cut Out My Brain a potom taky zazní So Long Baby. Tak si je moc užijte. Pojďme na to.
0: Fine. Next Generation.

0: Next Generation.
1: Dohrála skladba So Long Baby, moje jméno je Daniel Žižka, jsem zpěvák a skladatel a posloucháte můj další Next Generation. Děkuju moc, že jste tady se mnou. Když už jsme se bavili o té Eurovizi, tak nemůžu nepustit svůj letošní eurovizní single s názvem Crossroads. Pokud jste tuhle písničku ještě neslyšeli, tak jsem zvědavý, co si o ní myslíte, doufám, že vás osloví. Hned potom zazní Red Bottoms od Adély, která teďka dělá neskutečné věci v zahraničí. Posíláme jí velký pozdravy tady z Fine Rádia. A potom taky Stupid Song od Olivia Rodrigo, zbožňuju to nový album. Doufám, že si užijete poslech, posloucháte Next Generation na Fine.
0: Next Generation.

0: generation. Number one hit music station.
1: Ahoj, já jsem Daniel Žižka a právě posloucháš můj novej Next Generation tady na Fine Radio. Já nevím jak vy, ale já jsem v poslední době hodně poslouchal Sienu Spyro. Ona má poměrně čerstvý album, který nese název Visitor. A je to zkrátka album plný naprosto nadčasových skladeb, který vám prostě musím pustit. Takže vám pustím jednu, na který jsem si ujížděl poslední dobou fakt hodně. Jmenuje se Great Expectation. Hned potom zazní novinka od Sombra My Body Isn't Ready a zakončí to moje srdcovka Lizzie McAlpine a její skladba Give Me A Minute. Posloucháte Next Generation na Fine Radio. Užijte si poslech.
0: Number one hit music station. Next Generation.

0: generation. Yeah. Fine.
1: Dnešní Next Generation se pomalu chýlí ke konci. Moje jméno je Daniel Žižka, jsem zpěvák a skladatel z Prahy. Letos jsem reprezentoval Česko na Eurovizi a já hrozně moc děkuju Fine Radio, že jsem tady s váma mohl být. Dnešní program zakončí moje autorská píseň s názvem 2323. Je to jedna ze skladeb z mýho nadcházejícího EP, který se nemůžu dočkat, až budete mít a budete ho moc poslouchat. Těším se na vaše ohlasy a na to, jak se vám bude líbit. Přeju vám, ať si užijete poslech tohle 2323 Next Generation na Fine Radio. Užijte si poslech.

Právě dozněla moje autorská píseň 2323. Dnešní Next Generation je u konce. Moje jméno je Daniel Žižka, jsem zpěvák a skladatel z Prahy a já vám chci hrozně poděkovat, že jste se mnou strávili dnešní Next Generation. Bude pro mě hrozně moc znamenat, když mě budete sledovat na sítích, když budete podporovat moji cestu, toho si vždycky hrozně vážím. Na všech platformách mě najdete pod názvem Daniel Potržítko Ziska. Pusťte si můj nový single s názvem Since We've Changed, je venku i skvělý klip, který jsme udělali s Rujem Okamurou, se kterým pracuju už od Eurovize a jsem strašně vděčný za to, že mám takhle skvělý a kreativní lidi okolo sebe a můžu dávat ven věci, za kterými si stojím a na který jsem pyšnej, že jsme vytvořili. Ten klip jsme natáčeli vlastně v autě, je celý točený na film a myslím si, že je fakt strašně cool, takže si ho pusťte a napište mi, jak se vám líbí. Dnešní Next Generation je u konce. Děkuju Fajn Rádiu, že jsem tady mohl být a mějte krásný zbytek večera. Těším se zase příště. Pa, pa. We are number one. Next Generation. Number one hit music station.

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít jeden správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě,
0: na party, v autě, v hlavě, tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.

0: it hurts more vivid and worse what I feel I deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: My vybírání, we swipe, fine.
2: My vybíráme taky, ty řešíš život.
1: Nový hity, fresh objevy a vibe, který nemusíš hledat.

0: playlist. Žij léto.
1: It's just so hot. Fajn. Fajn.
2: Jak zní příští generace domácích hvězd? Pojď to zjistit společně s námi.
3: Čau, tady Sofian.
4: Ahoj, já jsem Pam Rabbit, posloucháš Fajn Radio.
2: Osobní tipy na songy od mladých českých hvězd.
0: Od pondělí do čtvrtka.
2: 8 večer. Next Generation. Přidáš se?
0: Fajn. Vždycky hot.
4: Vždycky.

Nová hudba, nečekaně upřímní hosté a internet, který se zase trochu utrhnul. Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube.

potřebuje velký řeči. Stačí dobrý počasí, správní lidi a hudba, která tě chytí dřív, než začne refrén. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby a drží vibe přesně tam, kde má být. Fresh songy, hot klasiky, fajn nálada. Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh. Vždycky fresh. Vždycky fresh. Fajn.

0: Míň vybírání, víc vibe. Fajn.
1: My vybíráme teky, ty řešíš život.
0: Nový hity, fresh objevy a vibe, který nemusíš hledat.

0: co teď posloucháš, co teď sleduješ a o čem se bude mluvit zítra.
1: To nejlepší z internetu. Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
0: Vždycky hot.

0: Prodigy.
1: What's up, guys? This is Bruno Mars.
2: Hey, I'm Gracie Abrams.
3: It's Olivia Rodrigo.
4: Please make some noise.
5: My name is Somber.
6: Welcome to the show.
7: Yo, dáváme ti na ně lístky.
0: Fajn. Vždycky hot.
7: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.

0: Míň vybírání, víc vibe. Fajn.
1: My vybíráme teky, ty řešíš život.
0: Nový hity, fresh objevy a vibe, který nemusíš hledat.

0: dobrý hudby.
1: To je jak drink bez ledu.
2: Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby, nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
1: Nový i klasický hity, fresh sound i vzpomínky. Skvělej mood, non-stop.
2: Fajn.
0: Vždycky hot,
2: vždycky fresh.

0: Re-swipe. Fajn.
1: My vybíráme teky, ty řešíš život.
0: Nový hity, fresh objevy a vibe, který nemusíš hledat.